vámi je Rádio Blaník a my jsme rádi, že jste s námi. Chcete na Blaníku slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? U nás žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás směle obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas alespoň 3 pracovní dny předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz.

0: tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít.

0: důstojník s očima jako len, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou oblačno, místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Čtvrteční obloha bude proměnlivá, zpočátku převážně bude velká oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy také bouřky, k večeru budou ale srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. Prodejně Cerva na Vratimovské najdeš Monteky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: kluk. Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, čtvrtek 23. července a svátek má Libor, tak všechno nejlepší. Narozeniny dnes oslaví například textař, spisovatel, novinář, básník a spoluzakladatel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček, kterého jste před mnoha lety mohli vidět i v porotě Superstar. Horáčkovi je dnes 74 let. Dále slaví také básník, publicista, scénárista a moderátor Ivo Šmoldas, je mu 71. Dále herečka Monika Zoubková, té je dnes 47 let a narozeniny má taky herec a hudebník Vojtěch Dyk a tomu je čerstvých 41. Všem oslavencům blahopřejeme a na Blaníku dál hrajeme hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíš.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou oblačnou, místy se objevují slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Čtvrteční obloha bude proměnlivá, zpočátku převážně bude velká oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy také bouřky, k večeru budou ale srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: S vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je čtvrtek s datem 23. července a svátek má Libor. Přejeme všechno nejlepší. Když nahlédneme do minulosti, tak dnes je to 88 let, co Londýn požádal Čechy, aby se pro klid v Evropě vzdali Sudet a tím uspokojili Němce. Psal se tehdy rok 1938. Tolik jedno historické výročí a ať už doma bdíte, nebo jste v práci, případně na cestách, přejeme vám z Rádia Blaník pohodové brzké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky. Yes.

0: Baník.
1: Očekávané události. Rádio
2: Baník. Krásné ráno. Je čtvrtek 23. července. Dnes má svátek Libor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Komunitní centrum Orbis v Berouně hostí v 6 večer první otevřené setkání projektu Vydrž, zaměřeného na podporu rodičů, dětí a dospívajících s psychickými obtížemi, neurovývojovými odlišnostmi nebo jinými specifickými potřebami. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově na Českokrumlovsku pořádá v 7:30 večer akci s názvem Cesta do Jeruzaléma. Hodinu popolední proběhne v Chebu slavnostní otevření zubní kliniky v nemocnici. V Liberci dnes začne 32. ročník čtyřdenního hudebního festivalu Benátská. Akci hostí areál Vesec. V Přerově se otevře v pořadí druhé vodní hřiště. Město ho vybudovalo ve vnitrobloku sídliště. A hodinu před polednem se uskuteční v Praze 2 slavnostní otevření opraveného parku na Karlovském předmostí a odhalení uměleckého díla Zpřítomnění připomíná bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dělníci. Jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Planíku a Centropolu.
0: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
0: Sluníčkové léto
1: s Planíkem a Centropolem.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Skvělé ráno, krásný čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli to budou Hana Zagorova.
1: Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá čas.
0: Helena Vondráčková. A nebo skupina Kabát a písnička Malá dál. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky mezi 5 a 6 pro vás. Pěkné ráno.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes tedy ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách a na severu České republiky. Teploty přes den vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy do 25. Toliko počasí, hezké ráno.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: České písničky, ty jsou tady doma, posílám další z nich a Liborům přeji všechno nejlepší k svátku. Tak hezké ranko.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Dobré ráno, krásný čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a s vámi je Martin.
1: Rádio Blaník. Hezky česky. S Martinem Císařem.
0: Úterý jsme si tady na Blaníku opět povídali s naším dopravním expertem Honzou Rýdlem a došlo také na severní Čechy. Konkrétně na Teplice, kde čekají řidiče tak trochu komplikace.
2: V Teplicích teďka musím se omluvit a požádat moc o trpělivost, protože jsme tam začali velkou rozsáhlou rekonstrukci povrchu na silnici 13, to je ta průtahová hlavní ulice nákladní, takhle již jedete od Děčína, od Chlumce, od Ústí. Tak tam budeme teďka a teď přijde ta zpráva, kterou budete muset vydržet. Jo. 2 měsíce šťourat nový asfalt za 26 milionů, ale teď je tam kvůli tomu dokonce i objízdná trasa, protože je to jenom jednosměrný směrem na Chlubec, potom zase obrátíme. No prosím vás, koukejte na značky a hlavně to přežijte. Já si myslím, že ani ne za 2 měsíce bude hotovo, ej chuchu.
0: Celé úterní povídání si můžete poslechnout opět na našem webu v sekci podcasty. S Honzou Rýdlem si budeme opět povídat, a to v úterý krátce po 16. Teď vám přeji hezké ráno.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Skvělé ráno, krásný a pohodový den vám všem přeje Martin. Posloucháte Rádio Blaník a nabídneme aktuální zprávy, podíváme se krátce na počasí a potom se dál budeme hezky česky hrát. A navíc nás čeká i zítra další koncert. Letní koncert Rádia Blaník a já vám o něm prozradím už za chvíli víc. Tak s námi buďte dál a buďte v pohodě.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
7: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
9: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
11: Na co?
10: Na naši fotovoltaiku.
11: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
10: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
11: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
10: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
11: A kdo se o to postará?
10: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
11: Tak to máme jasno.
12: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezidentovo veto nepředstavuje pro vládu komplikaci. V reakci na jeho odmítnutí podepsat novelu rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti, to řekl vicepremiér Petr Macinka. Víc tomuto tématu za půl hodiny v dalších zprávách. Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš, a to kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Strop chrámu ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozená. Správci objektů usilují o získání peněz na záchranu kostela. Spojené státy oznámily novou vlnu útoků na Irán. Výbuchy byly dosud hlášeny z oblastí jeho iránských měst Búšehr, Ahváz a Sirik. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká pocitově chladnější den. Bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. A to hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech zaprší jen výjimečně. Večer bude od jeho západu oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.
4: Pohodové české rádio.

0: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
0: na Blaníku. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
0: Pohodové České rádio.
8: Za minutu už máme 6:45. Vy posloucháte Rádio Blaník a dál hezky česky. Do celé to budou Michal David, Hana Zagorová nebo skupina Olympic. Hezké ráno.

0: kdy hledáme signál.
1: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, za 3 minuty máme celou A co dál, tak za chvíli Marie Rotrová.
2: Co je mezi námi láskou?
1: Dál to budou Lucie Bílá. A v dobrém ránu Ivana Stovky. Celé léto vám hrajeme hezky česky a hrát budeme i po 6. hodině ranní.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
10: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes proměnlivá. Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a výjimečně mohou přijít také bouřky. K večeru pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik o počasí a teď už Monika a zprávy.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Macinka se vyjádřil k vetu prezidenta. Pardubický soud vyřeší vazbu v kauze zbrojovky. Český fotbal rozdával ceny.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Podle vicepremiéra Petra Macinky nepředstavuje prezidentovo veto pro vládu komplikaci. V reakci na jeho odmítnutí podepsat novelu rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti to řekl České televizi s tím, že ho stejně při nejbližší příležitosti přehlasují. Macinka dodal, že vyrovnaný rozpočet není možné udělat z roku na rok, ale jeho strana se zasadí o snižování schodků. Okresní soud v Pardubicích rozhodne o případném prodloužení vazby v případu útoku na zbrojovku. Jednání se uskuteční formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Policie podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Až 4 dosud neprozkoumané hroby odkryly na Pohansku v Břeclavi. Pracují na tom archeologové z Masarykovy univerzity v Brně. Letošní práce navazuje na loňský revizní průzkum Velkomoravského kostela, který prověřoval zjištění odborníků ze 60. let minulého století. Fotbalová Slavia a Vladimír Darida ovládli ligové ceny za minulou sezónu. Nejlepším hráčem byl zvolen záložník Lukáš Provod, který pomohl pražskému týmu k obhajobě titulu.
16: Mám radost, samozřejmě nějaký náznaky k tomu byly. Ta sezona pro nás a i pro mě osobně byla obrovsky úspěšná. Cítím jako spíš než překvapení, tak vděk za to, jakým stylem se nám ta sezona povedla, nebo ty poslední 2 sezóny. To, že tady můžu stát, je super. Na druhou stranu je hodně super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů a je tady i trenér.
15: Právě mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se už po 5. stal Jindřich Trpišovský. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
1: Jsem tu, hezké ráno, minuta po 6.
9: Martin Císař
13: na Rádiu Blaník.
1: Přeji dobré ráno, dnes vyrážím jako krajánek na cesty, tak až to tady dokončím úderem 9. jedu. Kam to bude, za chvíli prozradím. Teď 12.

0: Německá zpěvačka Sandra, písnička Maria Magdalena, 6 hodin 8,5 minuty a já k německým hranicím doslova do písmene vyrazím.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Dobré ráno přeji všem vám všem, kteří posloucháte Rádio Blaník, i vám všem, kteří zítra dorazíte na další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát se na vás budeme těšit v Mariánských lázních na Kolonádě. Program je tady velkolepý, to znáte z našeho vysílání, více informací najdete na webu a také vám to budeme v průběhu dne opět připomínat. A samo sebou přihlásím se i já z místa dění z Kolonády tady v Mariánských lázních. Také ukážu to místo, kde ten koncert proběhne, a budu si povídat se zastupiteli z města, s panem starostou a také vyrazím na odbor kultury. Tak si to nenechte ujít, poslouchejte Rádio Blaník, já se přihlásím po 14. a po 17. a dojedu to zkontrolovat, zdali už je všechno připraveno, abychom to mohli spustit. Budeme se na vás těšit.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádio Blaník.
0: Krajánek vyráží a za chvíli se podíváme na počasí, jaké bude dnes a jaké bude v těch dalších dnech. Obzvláště zítřejší datum nás zajímá a vypadá to skvěle. Jo, pátek, tak tam by mělo počasí přát. Vždyť přijede sluníčko, Rádia Blaník, jak jinak. Tohle už je Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy a za malou chvíli Švédská bá Waterloo. To je písnička, s kterou se prakticky proslavili, potom Lucie Bílá, To chci mít. Já to chci mít taky, puštěný Blaník hraje hezky česky, celé léto.

0: Tak tahle písnička se před informace o počasí rozhodně hodila. Adam Ďurica, Ema Drobná právě teď v našem vysílání. Za 2 minuty už máme 6:45 a hlásí se naše Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné čtvrteční ráno, na počasí se dnes podíváme s Jiřinou Švábenickou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Děkuji, krásné ráno i vám. Oblačnost je velmi proměnlivá, aktuálně převládá oblačná obloha a zejména v severní polovině Čech jsou místní přehánky. Teploty jsou dnes po ránu malinko chladnější a většinou se pohybují mezi 14 až 9 stupni Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude počasí provázet proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a zejména na severu a severovýchodě ji budou provázet přehánky. Menší pravděpodobnost srážek je pouze v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně se také mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek, ale i oblačnosti ubývat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až letních 25 stupňů Celsia, ale zároveň zde bude také větrno společně s Českomoravskou vrchovinou.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den přeji.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Za 30 minut máme 6:45 a tohle už je švédská ABBA. Přejeme krásné ráno.

0: Jo, tak tohle to byli Depešáci, vy posloucháte Blaník, za 6 minut máme půl. Za chvíli to budou třeba holky. A nebo Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky, dál si budeme hrát hezky česky, hrajeme tak celé léto, dobré ráno.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
14: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
15: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
16: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
17: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.

0: poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Jednat bude i se svým protějškem a premiérem. Hasiči kvůli kouři od zahoření listí evakuovali ministerstvo vnitra. K požáru došlo od nedopálku cigaret. Nikdo nebyl zraněn. Na místě včera zasahovalo několik hasičských vozů i záchranáři. Na třech scénách dnes v Liberci začne hudební festival Benátská. Na hlavní scéně vystoupí v bloku nazvaném Slovenský čtvrtek Petr Nať a skupina Indigo, Richard Miller, kapela Horký žeslíže a kapela No Name. Trenéra Ivana Haška mrzelo odvolání od české fotbalové reprezentace v roce mistrovství světa. Přiznal, že to byl jeho celoživotní sen postoupit na turnaj i jako kouč. V baráži a na šampionátu už tým vedl Miroslav Koubek. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
3: Já už jsem tady, přeji krásné ráno tobě Moni, tobě samozřejmě Adelko. A dámy, já vám dám takovou jednu hudební ukázku, takovou krásnou písničku, poslouchejte.
4: Pustánku na levnou krásu postávají.
3: Teď bych od vás potřeboval vědět jednu věc. Kde byste si tuhle písničku zaspívali? Typicky. Moni se hlásí.
2: Na Konopišti.
3: Na Konopišti.
2: Na našem koncertu.
3: Jo, to taky, jo.
2: Mm-hmm.
3: A ještě?
2: Tak třeba u táboráku.
3: No, to jsem potřeboval slyšet. U táboráku. A na písničky k táboráku se podíváme na Blaníku za chvíli. Já vám přeji hezké ráno.
1: Pohodové české rádio.
3: Půl sedmé a minuta navrch a tohle už jsou holky s písničkou Mám ráda. Tak poslouchejte, Blaník hraje hezky česky.

0: Holky a písnička Mám ráda.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Na Blaníku třeba poutníci.
3: Otevři oči, ty uspěchaná.
0: A nebo kočovní herci.
4: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Každou sobotu a neděli vždy od 18 do 19 hodin. A samozřejmě také s nedvědy. A já možná pro

0: DJ Bobo a písnička Everybody. Pojďme se podívat na počasí toho dnešního dne. Adélka připravena.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně oblačnou oblohu s místními přeháňkami. Ty budou četnější hlavně na severovýchodě, hlavně na horách, na severu a na právě na tom severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou jen zcela výjimečně. Sporadicky se ale můžou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty o něco nižší než včera, 18 až 22. Na jihu Moravy stále až 25 a na horách okolo 11 stupňů.
0: Tak díky Áďo za 2 minuty, 6:45.
3: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohodové České rádio.

0: Martin Císař a Adélka Zahradníčková ti dva přejí krásné dobré ráno. 11 minut a bude 7.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaní.
0: To teda svítí a rozdává výhry, viď? Konkrétně to, kolik korun dáváme za správnou odpověď?
3: No záleží, klasicky je to 5000 korun, to je ten základ, ale pokud nějaký posluchač neuhodne náhodou, což my se k těm pravidlům určitě dostaneme, tak se přesouvá ta výhra na další den a hraje se až o 10 000 korun a tak dále a tak dále.
0: Je to přesně tak a včera jeden z posluchačů neuhád, to znamená, že dnes to může být 10 000 korun, které připlují do vaší peněženky. Jak na to poslouchejte naše vysílání, jak zazní písnička Slunce dál svítí, v tu chvíli zpozorněte, vemte do ruky mobil a jak odezní, okamžitě vytáčejte 800 109 109. A povedlo se to André, naší posluchačce, a psal se den 20. červencový.
4: Dobrý den, tady Andrea.
5: Andreo, proč voláte na Blaní?
4: No, na výherní písničku.
5: Myslíte, že právě zazněla, jo?
4: No, určitě.
5: Jo, a máte ji dobře nastudovanou?
4: No, já doufám.
5: Tak uvidíme, ale já myslím, že dneska je to jednoduché. Tak posloucháte pozorně?
4: Ano.
5: Tak poslouchejte a řekněte mi, kdo pak nám to zpívá.
6: My jsme spolu už nějakých pár let a s tebou je ten svět krajší i hezčí.
5: Tak co, Andreo, co myslíte?
4: No, to je No Name, Igor, no.
5: Igor, jo.
4: Skupina No Name.
5: Ale jak pak se nám Igor jmenuje?
4: Ježiš.
5: No.
4: No, já jsem teď tak nervózní.
5: No, dokonce v té skupině No Name, což jste řekla správně, je hned několik mužů s tímto jménem, protože jsou to všechno bratři.
4: Jako Ježiš Klim, já jsem teďko mimo.
5: Jste mimo. A víte co? Mně Igor od vás úplně stačí.
0: Takhle jednoduché to je a může to klapnout zítra, dnes nebo kdykoliv. Právě vám každý všední den hrajeme na Blaníku.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: A tahle je dobrá. Lásko mě ubývá sil a Pavel Bobek. Posloucháte Blaníka. Celé léto hrajeme pro vás. Hezky česky.

0: Za 5 minut bude 7 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. Díky za to, co dál tady u nás, tak třeba. Možná se ti zdá, možná máš duše. Jasně, že činasky, co dál, Pavel Vítek.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla havraní.
0: A nebo Petr Spálený.
2: Nevěř tomu, že jsem výjimečný.
0: Celé leto hrajeme hezky česky, vždyť jsme Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
4: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Máte doma solární elektrárnu?
3: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
5: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
5: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
5: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
6: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes velmi oblačno, čekáme také déšť, výjimečně mohou přijít i bouřky. Během večera pak budou srážky ustávat, teploměry vyšplhají k 22 stupňům. Tolik o počasí a teď už jsou tu informace ze silnic.
7: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, pekločertovina.cz.
3: Blaník za volantem.
6: Pozor si dejte na dálnici D1 na 304. kilometru u Lipníka nad Bečvou ve směru na Ostravu. Tady stojí nepojízdné osobní auto. Dejte při projíždění raději nohu z plynu. A s omezením počítejte v Ostravě, v Polance, v ulici Kpile. Tady probíhají stavební práce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
8: Stávková pohotovost provoz ruzyňského letiště neomezuje. Ostravská katedrála se dočkala nových varhan. České kanoistky v Oklahoma City zabodovaly. Pohodové ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Pracovníci pražského letiště pokračují ve stávkové pohotovosti. Od ministryně financí Aleny Schillerové dostali dopis s ujištěním, že stát hodlá letiště rozvíjet a je připravený s odbory jednat. Ty stávkovou pohotovost vyhlásili kvůli obavám z budoucího směřování společnosti a také způsobu výběru nového předsedy představenstva Radomíra Lašáka. V Ostravě začalo velké stěhování. Katedrála Božského Spasitele dostane špičkové varhany, na které čekala 140 let. Největší moravskoslezskou katedrálou se nové varhany rozezní už letos. Nyní části varhan jako měchy nebo píšťaly začala do katedrály přivážet varhanářská dílna. V Českých Budějovicích pokračují ve vylepšování života místních i turistů. Co nyní radnice řeší a chystá do dalších měsíců, to už prozrazuje primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
9: Máme připravené projekty na výstavbu nové Alšovy České galerie na Senovážném náměstí, úpravu tohoto náměstí. Teď máme vyhlášenou soutěž na design and build, úpravu našeho letního kina.
8: České Budějovice také podpořili projekt Restady, který má žákům základní škol usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. České kanoistky mají na světovém šampionátu stříbro v hlídkách. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová se tak postarala o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Čeští muži skončili pátí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, hezké ráno, teď přesně v tuhle chvíli je 7.
3: Martin Císař
5: na rádi. Rádiu Blaník.
0: Kolega Petr Slíva se přihlásí z obytňáku, představíme počasí toho dnešního dne a hrát se budeme hezky česky. Tohle už je skvělý Petr Spálený. Dobré ráno vám přeji od mikrofonu Martin Císař a Adélka Zahradníčková.
10: Tak ať se dneska, pokud možno, dobře stává.
0: To vám přejeme oba.

0: zpět. Jinak dobrý text, to byl Xyndl X a písnička Puberťák, 7 hodin, k tomu 8 minut.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: I včera se nám přihlásil do vysílání kolega Petr Slíva. Petře,
3: potom, co jsme vystoupili na stanici Liverpool Central Station, jsme zamířili tam, kde to všechno začalo, do ulice Matthew Street. Tam totiž byl původní Cavern Club a tam teď stojí její novější potomek. A když pominu hamburskou epizodu, tak to je to místo, kde Beatles zaznamenávali svou první slávu. A zároveň je to místo, kde si zahrála spousta dalších slavných osobností, Ericem Claptonem počínaje a třeba B.B. Kingem konče. Na začátku 70. let Cavern Club zbourali s vysvětlením, že se tam bude budovat ventilační systém metra, nicméně zůstalo jenom u plánu. O pár metrů vedle vzniknul nový Cavern Club s využitím stavebního materiálu toho starého. Jinak v Liverpoolu jsou hned dvě muzea věnující se příběhu slavných rodáků. Starší The Beatles Story a novější The Beatles Museum. To první, starší, je hodně interaktivní, dostanete audio průvodce a můžete si zažít příběh Beatles na vlastní kůži. Tomu jsme nakonec dali přednost. To novější zase pro změnu obsahuje více exponátů, které ocení sběratele.
0: Tak díky, Péťo, jak to vypadá dnes, jak cestuje dál kolega Petr Slíva, dozvíte se krátce po 11. Tak poslouchejte Rádio Blaník.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: 7 hodin 10 minut, za chvíli se s Adelkou podíváme na počasí, tak Maggie Riley a písnička Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: 7 hodin 13 minut Moonlight Shadow, Michael Thiel a Maggie Riley. Teď se hlásí naše Adélka a počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko a nejsem na to sama. Jak je aktuálně, tak to Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
3: Děkuji, krásné ráno i vám. Oblačnost je velmi proměnlivá. Aktuálně převládá oblačná obloha a zejména v severní polovině Čech jsou místní přehánky. Teploty jsou dnes po ránu malinko chladnější a většinou se pohybují mezi 14 až 9 stupni Celsia.
2: No, během dne ty teploty můžou vystoupat až na 22 na jihu Moravy může být až 25 stupňů Celsia, na horách okolo 11. Jinak dnes čekejte proměnlivou oblačnost a na severu a severovýchodě se může sem tam objevit i nějaká ta přehánka.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Skupina Otavana, písnička Henza, posloucháte Dobré ráno Rádia Blanika. Za 10 minut už máme 7:30. Před námi jsou informace ze silnice o počasí a také aktuální zprávy s Monikou Holubovou. Nabídnu i písničky za chvíli Ani k stáru nemám páru a Jaroslav Uhlíř.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru nemám o životě páru, nemám páru.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé ráno. Já vám přeji krásný den a poslouchejte Blaník dál.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
8: Stavebniny Janík.
7: S námi to zvládnete.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
11: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
13: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
14: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
18: Ve vlaku či autobusu.
19: V čekárně u lékaře.
18: A nebo na procházce v lese.
19: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
18: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
19: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
20: Za volantem.
21: Komplikace vás potkají na dálnici D55 na 25. kilometru ve směru na Zlín. Tady stojí na krajnici nepojízdné osobní auto, projíždějte tu proto opatrně. A na D55 na 22. kilometru ve směru na Hulín si dejte zase pozor na porouchaný kamion. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Monika Holubová.
18: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
18: Rádio Blaník, zprávy.
19: Rádio Blaník.
22: Hezké ráno přeje Monika Holubová. O úpravě svěřování dítěte do péče Senát rozhodne zřejmě až po volbách. Senátní výbory projednávání předlohy odložily kvůli tomu, že na něj mají dostat víc času kvůli výhradám soudců i advokátů. Zlín dá o prázdninách do oprav škol skoro 85 milionů. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Ski centra se v létě připravují na zimní sezónu. Třeba v Deštném letos plánují investovat do svého rozvoje 14 milionů korun. Hlavní novinkou bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slávii. Stejně jako obránce David Douděra byl po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné dobré ráno, ty jsi mluvil o lize, o fotbale. Nicméně včera tady byl fotbalový, dá se říci, virtuos Láďa Vízek a on prozradil podle jeho názoru, kdo bude mistr ligy v Česku. Tak poslouchejte, za chvíli se dozvíte víc.
18: České rádio.
0: Dvě a půl minuty a bude půl osmé a tohle už jsou Boniem a písnička Babylon.

0: 7 hodina 31 minuta, včera odpoledne to byl pořad.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Pepovi parťáci.
3: No nejen tak ledajaký pořad, Pepa přivítal svého dalšího parťáka a tentokrát jim byl fotbalový internacionál Láďa Vízek. Došlo i na souputní začátek naší nejvyšší fotbalové soutěže.
4: Už se opravdu na víkend těším, protože takový Brno, Sparta, to bude fuška pro Spartu, že jede hned první kolo na nováčka, zbrojovku, která je na ně připravená. Bude to zajímavá liga naše.
5: Láďo, jedním slovem, kdo vyhraje ligu?
4: Slavie Praha.
0: Teda, dobrý tip, tak jo, to beru.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
0: 7.32, Jaroslav Uhlíř, ani k stáru nemám páru, posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě omylů. A dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: 7.39, to byla britská skupina Queen, za chvíli Nightwork nebo Hana Hegerová, Petr Habka a písnička Levandulová. A tyhle dvě písničky mají svůj důvod, proč je budeme hrát. Tak poslouchejte dál, teď už je tu Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Počasí dnes bude poměrně divoké a proměnlivé. Bude se taky lišit v závislosti na tom, kde se nacházíte. Na západě může být až polojasno a v jihozápadní polovině Čech se dnes přehánky vyskytnou zcela výjimečně. Pokud ale budeme postupovat dále na východ, tak tady budou ty srážky četnější. Bude tady hlavně zataženo nebo proměnlivá oblačnost. Sporadicky se můžou objevit i bouřky a co se týče teplot, tak v maximech 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Vypadá to tak, že si sluníčka moc neužijeme právě dnes, ale pozor, zítra a pozítří tam už přijde zlom a slunce se zase vrátí. Ovšem, svítit může z našeho vysílání.
1: Slunce dál svítí, slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zazní může kdykoliv.
3: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109.
3: A buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
3: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.

0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Slunce v duši a Nightwork. No, ty Nightwork nedohrávají jen tak náhodou. Vojta Dyk totiž dnes slaví narozeniny.
1: A ještě jednoho narozence tady mám. Kdo se to narodil v roce 1952? Michal Horáček, 74. narozeniny. Český textař a podnikatel. A tahle písnička, jo, tak to je taky jeho práce. Tak Michale, všechno nejlepší.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: 7.53, krásné dobré ráno přeji Adélka Zahradníčková a já tedy Martin Císař a mám tu písničky, jaké to budou v té další hodince, tak třeba Jasná zpráva a Olympik.
1: Skončili jsme, Jasná zpráva, není komu z okna mávat víc.
0: Dále to budou Petr Novák.
2: Povídej, jestli se ti po mně stýká.
0: A nebo Colorado skupiny Kaba. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto a také celé ráno pro vás.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
9: Pohodové ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku proměnlivý, převážně ale čekáme velkou oblačnost. Postupně se na většině území mohou objevit přehánky nebo občasný déšť a výjimečně přijdou také bouřky. Během večera budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Blaník za volantem.
9: Pozor si dejte na příjezdu do Olomouce v Křelově, Břuchotíně ve směru od Mohelnice. Tady havarovalo osobní auto do svodidel, v místě nehody počítejte s omezením. Další komplikace jsou v Olomouci v Týnecké ulici na kruhovém objezdu s Keplerovou. Tady šetří policie střed osobního auta s nákladním. S kolonou počítejte od sjezdu z dálnice D35. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
11: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Hasiči meteostanice monitorují vyhořelou budovu ve Zlíně. Námořní úřad řešil tragickou nehodu v Chorvatsku. Čeští fotbalisté zahájí cestu evropskými poháry.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Po dvou týdnech ukončili hasiči zásah v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Hašení výškové budovy trvalo skoro dva týdny. Včera také skončilo doporučení, aby lidé omezili větrání. Stále ale platí zákaz přibližovat se k torzu polozřícené budovy a na místě zůstává jedna jednotka hasičů, která požářiště monitoruje. Rychlost větru dál sleduje také meteostanice. Stále nejasné jsou okolnosti tragické srážky lodí v Chorvatsku. O život přišli v polovině června čtyři Češi. Do celé věci se teď vložil Český námořní úřad ministerstva dopravy. Jeho zástupci odjeli do Chorvatska, kde jednali s tamními vyšetřovateli v režimu důvěrné. Praha se preventivně připravuje na krizové situace. Vyzkouší nový systém pro plánování improvizovaných úkrytů. Cílem je, aby město své obyvatele dokázalo co nejlépe chránit. A jak bude nová taktika vypadat, dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
15: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
13: Nová metodika bude fungovat za spolupráce Metropole, hasičů a třech českých univerzit. Čeští fotbalisté vstoupí do nové sezóny evropských pohárů. Jablonec v chorvatském Varaždínu začne od 8 večer kvalifikaci konferenční ligy úvodním zápasem druhého předkola. Severočeši se v pohárech představí po 5 letech a po více než 30 letech se do poháru vrací Hradec Králové. Ve druhém předkole evropské ligy nastoupí na hřišti norského Tromsø. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: Přeji krásné ráno. Zbyla na Nováka, změním si své jméno. Kde se to zpívá? Jaká to je písnička, víte?
3: Martin Císař
12: na Rádiu Blaník.
0: Já vím, že to víte. Vždyť jste Blanice a posloucháte Blaník, který hraje hezky česky celé léto. Tady jsou Kabáti za minutu 8 hodin a já přeji krásný čtvrtek. Ať se daří.

0: Kolega Petr Slíva nám odjel na dovolenou, ale bez jeho hosta se neobejdeme, tak si pojďme připomenout to nejlepší z letošního roku. Můžete se teď aktuálně trošku schladit, a to na sněhu s Alešem Valentou.
1: Na lince je Aleš Valenta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já se teď vrátím trošku do historie. Píše se rok 2002. Touto dobou nemůžeme odtrhnout oči od televize, protože v americkém Salt Lake City běží zimní olympijské hry a skáče právě akrobatický lyžař Aleš Valenta, který jako první na světě předvede trojité salto z pěti vruty. A teď otázka přímo na vás, Aleši, kolik lidí vám už to letos připomnělo?
2: Nevím, to jsou těžší otázky, takhle po ránu.
1: Bylo jich hodně. Dobře, bylo jich hodně. Obáváte se každé zimní olympiády, že se zase ozvou a zase budou volat a zase s váma budou chtít dělat rozhovory, anebo to berete jako prostě součást své profese?
2: Beru to jako součást života, rozhodně to není nic, co by mě nějakým způsobem otravovalo, takže v tomhle směru nemám s tím žádný problém.
1: Tak to jsem rád, že vás neotravuju. Navíc potom přišla ta éra moderátora, takže vy mi asi rozumíte, že jo, v tomhle tom směru, proč vám volám.
2: Rozhodně.
1: Kdy jste stál naposledy na lyžích?
2: Na lyžích jsem naposledy stál na podzim, ale je pravda, že to bylo jenom tak, abych se dostal do areálu, kde se skáče, protože tam mám svěřence a potom už zase ne a potom většina těch areálů je vlastně jako dostupná chůzí, takže potom nemusím trávit celý den v lyžákách, ale v normální obuvi, už je příjemnější. No, ale na podzim jsem byl naposledy.
1: Mě by spíš zajímalo takové to lyžování opravdu pro radost, že jdete mezi normální lidi normálně si zalyžovat bez nějakých kousků. To si občas dopřejete tohle?
2: Takhle, na tom sněhu jsem fakt jako často,
1: jo.
2: Ale že bych si šel jen tak zalyžovat, to vlastně jako úplně ne. To znamená, že jako někdy minulý rok jsem se podobně šel párkrát svíst, jen tak pro radost a sám pro sebe, ale většinou, já nemám čas, já pořád buď někoho trénuju, nebo něco stavím s tím na tom sněhu, anebo někde něco moderuju, anebo někde dělám jako jiný příkusy, takže vlastně toho času, kdy já bych si užil to lyžování je strašně málo a když už si teda můžu užít volný čas, tak si to spíš třeba zahrát hokej.
1: Aleši, když vás mám takhle po ránu na lince, tak já se ptám každého, kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak čím bych vás po ránu uctil? Snídáte po ránu?
2: Já jsem velmi skromný snídajista.
1: Protože
2: já si dávám kávu a jogurt většinou.
1: No.
2: Ale je pravda, že když jsme na hotelu nebo když jsme někde, tak si tak jako dopřeju trošku něčeho navíc, ale cítím se potom provinile a musím se jít potrestat do posilovny třeba. Takže v tomhle směru jako nesnídám moc.
1: Chápu. V každém případě vám přeju krásný den a mějte se krásně, Aleši. Naschledanou.
2: Díky a mějte se krásně. Ranní host Rádia
0: Blaník. Blaník. 8 hodin k tomu 7 minut, za chvíli počasí s Adélkou Zahradničkovou. Tohle jsou Ace of Base a já vám všem přeji krásné dobré ráno.

0: tohle byly Ace of Base, vy posloucháte Radio Blaník, 11 minut máme po 8, za chvíli hezky české Olympik a jasná zpráva, a k tomu je skupina Kryštof. Teď je tu naše sluníčko Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Radio
2: Blaník. Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Podíváme se nejdřív na aktuální teploty. Praha hlásí 14 stupňů Celsia, stejně jako Karlovy Vary. Tepleji máme na východě, Brno, Olomouc a Zlín shodně hlásí 16 stupňů Celsia. Podobně jako České Budějovice. Naopak na severu máme chladněji, Liberec 13 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat ve zbytku dne, tak to probereme s Jiřinou Švábenickou z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Dnes bude počasí provázet proměnlivá. V počátku převážně velká oblačnost a zejména na severu a severovýchodě ji budou provázet přehánky. Menší pravděpodobnost srážek je pouze v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně se také mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek, ale i oblačnosti ubývat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až letních 25 stupňů Celsia, ale zároveň zde bude také větrno společně s Českomoravskou vrchovinou.
1: Hezky česky celé léto.
4: Radio Blaník.
0: A já už posílám Olympiky a tady je jasná zpráva. 11,5 minuty máme po 8 a vy posloucháte Dobré ráno na Blaníku. Děkujeme.

0: Skvělé ráno, za 10 minut máme 8:30, posloucháte Rádio Blanika, za chvíli dva Petrové. Ten první se jmenuje Novák a ten druhý Kolář. A ten třetí Petr Slíva, ten se na vás těší v dobrém ránu, už příští úterý už se nám vrátí z cest. Nicméně my si dál budeme hrát hezky česky a nabídneme další aktuální zprávy a podíváme se i na dopravu.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
12: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Nehodu máme v Olomouci v Týnecké ulici na kruhovém objezdu s Keplerovou, kde šetří policie střed osobního auta s nákladním. S kolonou počítejte od sjezdu z dálnice D35. A na Opavsku v Kravařích v Bolatické ulici u křižovatky se školní bouralo osobní auto s kamionem. Tady projedete s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést na burzu 40% akcií pražského letiště. Dojít by k tomu mohlo zřejmě v roce 2028. Dodal, že by to mohla být další příležitost pro investory do českých akcií. Příbramská nemocnice začne od září využívat robotický operační systém. Přišel na 91 milionů korun. Uplatnění najde třeba při gynekologických operacích a zákrocích třeba na tlustém střevě. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku. Dohodu stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby se zmírnila dohodnutá omezení dodávek ruského LNG. Fotbalisté Hradce Králové se v úvodu sezóny musí obejít bez zraněného Tomáše Petráška. 34-letý stoper se zranil v přípravě. Podle trenéra by měl být mimo hru několik týdnů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
6: Děkujeme, Moni. Za chvíli Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Ten zaspívá na dalším letním koncertě Rádia Blaník zítra v Mariánkách. A já se tam vypravím, už po 9. vyrážím a jako kránek přinesu informace do vysílání. Bude to po 14. a 17. hodině. Tak hezké ráno. Aktuální pohled na hodinu. 2,5 minuty a je půl deváté.

0: To byl skvělý Petr Kolář, ten se na vás také bude těšit na dalším letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A zítra, tedy v pátek, se budeme těšit na lázeňské kolonádě. A kde to bude? No jistě, Mariánské Lázně, to víte od nás, našeho vysílání. Náš koncert začíná za 5:30 a na místě i Olga Lounová. Dále to bude Blanická kapela nebo Slza. Další letní koncert Rádia Blaník už se na vás těší. Kolegyně Iva Lecká, odpolední moderátorka Rádia Blaník, právě ta vyrazí za vámi. Tak přijďte, těšíme se na vás. Další letní koncert Mariánské Lázně zítra 4:30 odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Americký zpěvák Michael Jackson na Blaníku za 5 minut 8:45.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Pěkné ráno vám přeje vaše blanícké sluníčko. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy bude ještě tepleji, tady se teploty můžou vyšplhat až na 25 a na horách bude okolo 11. Co se týká oblohy, tak ta dnes bude proměnlivá převážně s velkou oblačností a místními přeháňkami. Ty očekávejme hlavně na severu a severovýchodě, naopak v jeho západním polovině Čech, tady se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Někdo vidí zahrad.

0: Ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Petr Novák a písnička Povídej, máme 8:45 a vy posloucháte Rádio Blaník. Krásné letní ráno přejeme všem, za chvíli 9:00, těší se kolega Pepa Černý, Adélka zůstane a také tady bude tajemný rok, viď?
1: Ano, bude tajemný rok, opět budeme ho hledat a zatím vám ho neprozradíme,
0: ne.
1: Co vám prozradíme je, že z tajemného roku bude tato písnička.
0: Jo, Argema.
2: Prohra není žádná hamba.
0: Tak poslouchejte i dál a po 9:00.
3: Tajemný rok
4: na Rádiu Blaník.
0: Teď už posílám Pinka, za chvíli to bude Petr Muk a jeho něžné dotyky. I české písničky hrajeme dál, tak vám přejeme krásné ráno. Ať se dneska všechno podaří. Čtvrtek 23. července je prakticky na svém začátku. Tak vám přejeme krásný dobrý den.

0: Planíkem.
1: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.

0: Petr Muk a něžné dotyky na vlnách Rádia Blaník. A začíná tajemný rok. A já začnu hudebními nápovědami, co vy na to. Tak třeba Ilona Čáková zpívala v tajemném roce.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod je...
0: Argema hrála tuhle.
2: Prohrá není žádná hamba.
0: Tu pánové převzali od Smoky. A největší nápovědou bude pravděpodobně ta léta. A Adelka si zpívá, takže evidentně jí tahle Beatlemanie zastihla. Přátelé, už můžete psát a volat 603 118 118 a 800 109 109. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 9 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Rádio Blaník. Počasí.
7: Rádio. Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha proměnlivá, převážně ale čekáme oblačno. Objeví se také přehánky nebo občasný déšť a výjimečně mohou přijít bouřky. Během večera pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
8: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, Peklo Čertovina CZ.
3: Blaník za volantem.
7: Nehodu máme na Opavsku, v Kravařích, v Bolatické ulici u křižovatky se školní, kde bouralo osobní auto s kamionem. Místem projedete s omezením. A na dálnici D1 na 304,5 kilometru ve směru na Ostravu za sjezdem na Lipník nad Bečvou dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. Dejte proto raději nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou další zprávy a s nimi Monika Holubová.
9: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ministr Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Česko chce rozvíjet dětskou paliativní péči. Na pražské Štvanici pokračují boje o čtvrtfinále. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do vězení by mohli mladiství odcházet už ve 13 letech. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce prosadit zásadní změnu trestní odpovědnosti. Věková hranice by se tak mohla ze současných 15 let snížit na 13. Podle jeho návrhu by snížení nebylo plošné, ale týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Pomoc pro vážně nemocné děti by měla být dostupnější. Česko teď vstupuje do nové etapy rozvoje dětské paliativní péče, která pomáhá nejen jim, ale také jejich blízkým. Kolik pacientů podporu uvítá a s jakými onemocněními se potýkají, to už dodává mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
12: V České republice dnes žije přibližně 13 000 dětí se závažným, život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Ve většině případů nejde o onkologické pacienty, ale o děti s genetickými, neurologickými, metabolickými nebo vzácnými onemocněními,
11: Každé dítě se závažným onemocněním by tak mělo mít včas dostupnou odbornou podporu. Řecko zasáhla vlna veder, teploty se pohybují kolem 40 stupňů, dnes by ale mohly atakovat 43 stupně Celsia. Uzavřené jsou příměstské parky nebo lesy kolem Athén nebo Soluně, uzavřená je také Akropole, pracovat se venku nesmí od 1 do 5. O čtvrtfinále tenisového turnaje na pražské Štvanici budou hrát další 4 české tenistky. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole Lucie Havlíčková. Spolu ještě nehráli. O postup budou hrát ještě Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Už včera do čtvrtfinále prošly Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, startuje tajemný rok, ale už tady zvoní telefon. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
13: Dobrý den, tady je Pavel z Olomouce.
0: Pavle z Olomouce, jak to vidíte?
13: Jak to vidím? 1999.
0: A podle čeho?
13: No, tak je to podle toho, že ta písnička vznikla na album Milion snů.
0: Dobře, no tak uvidíme, jestli máte pravdu. Děkuju vám, mějte se, naschledanou.
13: Naschle.
0: Adélko, už je tam nějaká SMSka, prosím tě?
14: No dokonce už tady koukám, že jsou 3 SMSky, tak já přečtu zatím jenom jednu, ten zbytek si schovám, napsala nám třeba Blanka z Černilova. Zdravím do Blaničku, dnes hádám rok 1999.
0: No, dobře, tak já dám první nápovědu, jo. Přátelé, poslouchejte pozorně, v tajemném roce, který hledáme, vzniklo největší a nejsevernější teritorium Kanady, Nunavutu. Tak, a rála Argema.

0: Každou písničku člověk musí slyšet někdy poprvé, že jo?
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A tuhle tu svět slyšel poprvé v roce, který hledáme. Teď jsem to málem řekl, vidíte, tady povídáme s Adelkou, úplně jsem zapomněl na princip té hry. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Pepo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka Suchovršice.
0: Děkujeme, Jirko, jak to vidíte?
3: No já to právě taky vidím na rok 99, už hlavně podle Argemy, prohrát není žádná hanba. Mám dojem, že to je i z alba Milion snů. A vlastně v roce 99, po Nagánu vlastně roku 98 jsme vyhráli, mám dojem, že to bylo v Norsku, další zlatou medaili v hokeji. Takže mám dojem, že by to měl být právě rok 99.
0: Myslíte, že startoval zlatý hattrick, jo?
3: Věřím, že to je právě ono. Protože to se vlastně 98, co bylo to Nagano, to mě bylo 13 let a od té doby mě ten hokej hrozně bere. A jinak děkuju Pepo za včerejší krásný rozhovor s panem Vískem, bylo to suprový.
0: No to moc děkuju. Tak se mějte hezky, Jirko, nashledanou.
3: Děkuju. Mějte se krásně, Pepo, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, já tady Lili, já si myslím, že ten tajný rok je 1999.
0: A podle čeho?
4: Poradila mi to babička, protože má ráda Ilonu Čákovou a má její desku s písničkami.
0: Takže včera radil táta, dneska babička, jo?
4: Jo.
0: Vy jste teda rodina. Tak dobře, mějte se hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Já vás jenom tak pondřel telefonu. Dneska určitě podle muziky, hlavně podle Argemy, je to rok 1999.
0: A co?
5: A já jenom doplním, že v tom roce vzniklo nejoblíbenější rádio celé republice.
0: A který to je rádio?
5: No samozřejmě Pepičku, no Blaníček.
0: Jo tak, no tak uvidíme na konci a zdravíme do Neratovic. Mějte se hezky, Ondro.
5: Taky zdravím, mějte se naslyšenou.
0: A shledanou. Adelko, tak jak pak to vypadá s SMS-kami?
6: No, tady začíná dominovat rok 1999, typuje ho třeba Věra z Pardubic, které v tom roce bylo 23 let, ale máme tady třeba i jeden typ na rok 2000 nebo typ na rok 1994 od Manky a typovat můžete klasicky i na našem Facebooku, tady je zase trošku jiná nápověda a tady se roztrhl pytel s typy na rok 1996.
0: Aha, no tak vidíte, není to úplně jisté. No ale když mluvil Ondra o tom hokeji a o mistrovském titulu, tak já dám nápovědu, jo. V tajemném roce se narodil Martin Nečas, ale třeba taky Martin Kaut a dokonce i Filip Zadina, tak možná už víte. A taky Jožoráš poprvé zpíval tuhletu.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok.
2: Let's go, girls.

0: kdy pak jsme si zpívali poprvé tuhle písničku, už to víte?
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Haló, haló, Radio Blaník.
2: Dobrý den, tady Marek.
0: Marku, jak to vidíte?
2: 1999.
0: A podle čeho?
2: Podle písniček, jak jste před chvíličkou hráli tu Lunu, ta mě hodně potěšila, tu jsem dlouho neslyšel a měl jsem ji na kazetě kdysi.
0: Tak se mějte hezky a děkujeme za tip. Naschledanou.
2: Taky, naschle, hezký den.
0: Radio Blaník, dobrý den.
3: Dobré ráno, Pepo, tady Dana. Já si myslím, že hledám rok 99.
0: A podle čeho?
3: No, moje milovaná Argema.
0: Jo, dobře, dobře, dobře. Tak jo, no tak uvidíme na konci, jo?
3: Mějte se hezky, děkuju, na shledanou.
0: Vy taky, na shledanou. Když tady takhle furt zmiňujeme tu Argemu, tak já jsem před asi 14 dny v Plumlově narazil na Láďu Líska, někdejšího zpěváka Argemy, a byla to strašná sranda, tak jestli poslouchá, tak Láďo, ahoj. A Adelko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami?
4: Tady nám rok 1999 typuje třeba Anna z Jablonného v Podještění, a potom rok 1999 nám tady typuje i skupina Dámy v modrém, ale máme tady třeba i tip na rok 1998, který nám poslala Lenka z Prahy, které se v tom roce narodil první syn.
0: Přátelé, ten rok, který hledáme, tak ten je významný. Jo, jednak pro nás, pro Blaník, ale i pro hokej, pro celý národ. Já dám hokejovou nápovědu. Jo. V tom tajemném roce jsme měli jedničku draftu NHL a byl to tehdy Patrik Štefan. Možná si vzpomínáte, jak to s tím pak dopadlo. On byl u takového toho momentu, když netrefil prázdnou bránu, byl tehdy v dresu Dallasu Stars, a na druhé straně, byla to taková jako poslední minuta, dokonce posledních 10 vteřin, tak vzal ten puk Aleš Hemský, taky Čech, tehdy v dresu Edmontonu Oilers, a poslal ten zápas do prodloužení, ve kterém potom Edmonton skutečně vyhrál. A to byl takový začátek velkého konce jedné kariéry právě Patrika Štefana. Tak možná si to vybavujete, ten rok, kdy jsme slavili jedničku draftu. A tehdy taky, když někam přijel Martin Kocián a ta celá parta kolem něj, tak se strhlo obrovské šílenství. Jmenovali se Lunatics, vzpomínáte?

0: Božský Phil Collins na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Popo, tady Míša Příbrám.
0: Míšo, tak který je to rok?
3: No, samozřejmě 99.
0: Počkejte, samozřejmě, takhle jistě to víte, jo?
3: No, podle toho hokejisty Štefany.
0: Fakt, jo?
3: No, no, to mě teďka úplně ujistilo.
0: Dobře. Míšo, moc vám děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
3: Tak si mějte krásně, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Michal z Mělníka.
0: Michale z Mělníka, tak jak to vidíte?
4: To je dobrý rok 1999.
0: A podle čeho?
4: To je Jožu Ráže, podle toho hitu jako fanoušek Lano, tak...
0: Jasně. Prosím vás, a pojďme říct jednou provždy, že se neříká do Mělníka, ale na Mělník.
4: No, já jsem na Mělník, ano.
0: Tak jo, tak zdravím na Mělník, mějte se. No,
4: mějte se, nashledanou.
0: Adelko, já nevím jak u tebe, ale u mě v telefonátech naprosto dominuje rok 1999.
5: No, v SMS-kách to vypadá podobně, ale výjimku potvrzující pravidlo představuje Kačka z Jičína. Ta mě hodně potěšila, protože napsala, že plakát Lunetika měla nad postelí a typuje rok 98.
0: A je teď ještě otázka, kterého Lunetika?
5: Kterého z nich,
0: Martina, nebo toho Aleše, nebo on nejvíc frčel ten, že jo? Jak se jmenuje? David?
5: Já to ti nedokážu říct, kdo nejvíc frčel v té době.
0: No, to vidíte, to nám můžete napsat. Který lunetik frčel nejvíc? Který z těch čtyř chlapců?
5: Děláme vedlejší hlasování.
0: Ano, děláme vedlejší hlasování. Já jsem tak přemýšlel, jakou dát první nápovědu příště, až bude tento rok. A říkal jsem si, že by bylo skvělé dát nápovědu třeba, že na Kubě vládl Fidel Castro. Že tím zmateš
5: tak
0: úplně každýho a je tam tolik let, jako tolik desetiletí, že tím neřekneš opravdu vůbec nic a potom bychom to měli opravdu pestré, to hlasování. No, pestré to bude, co se týče písniček, za chvilku třeba František Nedvěd 19 na Blaníku a vy můžete volat 800 109 109.

0: Roxette a písnička o tom, jak by bylo famózní, kdyby člověk uměl létat.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iva.
0: Ivo, jak pak to vidíte s tím rokem?
3: Vidím to na rok 99.
0: A podle čeho hádáte?
3: No, podle většina písniček, ale hlavně podle Lunetiku.
0: Jo, a který teda byl nejoblíbenější?
3: No, to se chci vrátit. Já nevím, teda nejoblíbenější v té době jsem je úplně neposlouchala, ale naopak loni jsem s dcerou byla na jejich koncertě kvůli nějaký nostalgii z mládí. A myslím si, že nejpopulárnější byl Vašek. Ten byl z nich nejhezčí a myslím, že je pořád.
0: Já si myslím taky, že Vašek byl nejpopulárnější. Vašek je Jirněk, tím toho zdravíme. Tak jo, děkuju vám moc krát, mějte se hezky, nashledanou.
3: Vy taky, děkuju, nashledanou.
0: Adélko?
4: No já ti to potvrdím, protože nám napsal Jakub, ten tady typuje rok 97, což ten tady ještě nemám, takže píšu čárku a napsal k tomu, no nejvíc frčel Vašek, to říkali holky na základce.
0: Jo, to je pravda, já jsem viděl tolik Vašků na plakátech v dětských pokojících, že bych to nedokázal ani spočítat.
4: Pak tady máme ještě jeden tip na rok 1967, ten nám poslal Jindřich z Litětin z Dolní Rovně. A napsal, tento rok jsem se narodil, takže já taky píšu čárku.
0: Máme tady narození a máme tady taky spoustu smutných odchodů. Tak v tom tajemném roce, přátelé, nás opustil třeba Mario Puzo, což je autor Kmotra, toho všichni dobře znáte. Taky nás opustil pan Josef Lux, tehdy lidovecký předseda a slušný člověk, musím to tak říct. No a taky nás opustila velká dáma světové pop music. Psal se 2. březen a svět se loučil s Dusty Springfield. Jo, jo. No a taky v tom roce vznikla písnička Zavři oči, když se červenám, teda takhle podání Ileny Čákové, tak tu si dáme celou. Vy můžete volat 800 109 109.

0: Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Markéta Liberec, my s manželem typujeme rok 99 podle toho, to byl hokejista, viď? Podle toho hokejisty, který mu je dneska 27, ne dneska, ale jako letos, nebo to
0: vy myslíte Martina Nečase určitě, že jo?
1: Ano, Nečas, no.
0: Jasně,
1: no.
0: Tak pozdravujte manžela Markéto, mějte se.
1: Ano, děkuji,
2: naschle. Naschledanou.
0: Markéta byla skvělá. Adelko, prosím tě, tak jak to vypadá? Je tam nějaký takový jako podivný typ aspoň?
3: No, ne, máme tady většinu typu na rok 1999, ale roztrhl se tady pytel z typy, kdo byl nejlepší z lunetiku.
0: No.
3: Tak Jiřina Zlínská nejenom tady, že typuje rok 99, ale píše i z kluků to byl určitě Vašek, jinak lunetik fenomenální koncert. V Pardubicích jsme absolvovali se ségrou a byl to teda mazec.
0: Jo, tak lunetici ti evidentně táhnou do dneška. Přátelé, víte co, tak když jsme probrali Vaška a taky Martina a Aleše, tak já přidám ještě 3 jména k tomu tajemnému roku, po kterých si myslím, že by už mělo být úplně jasno. Protože my jsme v kinech poprvé viděli 3 lidi, jejichž jména jsou Neo, Trinity a Morpheus. Tak pište a volejte.
4: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Max útočí na regál.
9: Barča skvěle trefila nákupní koš.
8: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
9: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
14: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
13: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
14: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
13: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
20: Pohodové České rádio. Tajemný rok Rádia Blaník.
21: Tajemný rok.
0: Ani jste se nenadáli a už jsme s Adélkou zpátky. Přátelé, tady zvoní telefon. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, je to rok 99 podle písničky.
0: Podle jaký písničky, ale?
2: Dobře, oči, když se červenám.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak se mějte hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak 1999, další telefonát, který hovoří o tomto roce. Já jsem před chvilkou hodně napověděl. Neo, Morpheus, Trinity, no to všichni přece víte, že byl Matrix, že jo, který se potom dočkal ještě několika pokračování a zažehnul vlastně celou takovou filozofickou školu, která se zakládá na tom, že nežijeme v reálném světě, ale že je to taková nějaká podivná simulace a kdo ví, kdo a proč nám ji promítá. Že jo, tím se zabývají filozofové po celém světě, to myslím jako vážně. Proto Matrix patří mezi nejvýznamnější snímky všech dob. A já myslím, že ten první díl byl dokonce jako famózní i na koukání, protože v té době ty triky, které tam byly a vůbec ten příběh, to bylo zlom. No ale co to bylo za rok? No, vytipujete 1999 velmi zhusta a to si myslím, že Adélka potvrdí.
3: Je to tak, ale máme tady i jiné typy, tak já je dovolím si shrnout.
0: Ano.
3: Třeba 1967, ten byl nejzazší, 1994, 96, někdo tady typoval i rok 1997, tam je jedna čárka a nejvíc je tedy u roku 1999.
0: 1967, to se mi líbí. To bychom mohli dát v dohledné době takový rok, tam bude pěkná muzika. No ale ten rok, který hledáme dnes, to pravda opravdu není teda. Tak víte, co já vám dám ty dvě nejklíčovější nápovědy, na které čekáte, jo? Ano, v roce, který hledáme, jsme skutečně my vyhráli mistrovství světa v hokeji, naši hokejisti. Zažehli jsme tehdy ten zlatý hat-trick. A ano, vzniklo vaše oblíbené rádio, Rádio Blaník, jde totiž o rok
21: 1999.
0: A to chceme oslavit. Přátelé, zase jste to uhádli skoro všichni. Adélko, děkuju ti moc krát, že jsi tady se mnou opět byla a zítra si to zopakujeme.
3: Ano, zítra si to zopakujeme, těším se na to, děkuju.
0: Ale dáme jiný rok.
3: Můžeme.
0: Jo, ale nemuseli bysme.
3: Nemuseli, viď? Bysme mohli dvakrát po sobě.
0: Jiný nápovědy. Já bych místo toho Fidela Castra řekl to samý, ale o Sadámu Husajnovi. Tak bychom mohli dát ten samý rok a to by bylo zmatku.
3: Je pravda, že to jsme ještě neudělali.
0: No všechno jednou poprvé. Tak Adélko, měj se krásně.
3: Taky, ahoj.
0: A my si dáme ještě jednu písničku z toho tajemného roku. Jsou to Backstreet Boys. Ti tehdy hodně frčeli, co já pamatuju.

0: Backstreet Boys na samý konec tajemného roku zazněli na vlnách Rádia Blaník. A my si budeme dál hrát hlavně hezky česky. Zahrají nám třeba Reddy Kirken ještě s Michalem Hrůzou. No, zítra už bude pátek, den velkého juchu, ale dneska ještě musíme přežít čtvrtek, třeba s Tomášem Klusem. A dáme si i jednu pohádkovou v podání Václava Neckáře. Já vám budu samým blahem hrát hezky česky celou následující hodinu. Zařadím tam teda pár zahraničních hitů, jo. Bude tam ABBA, bude tam taky Eurythmics, Miracle of Love, ale prim budou hrát české písničky, jako vždycky, na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes velká oblačnost, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť, výjimečně můžou přijít také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, během večera a v noci klesnou teploty na 12 až 8. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Pozor si dejte na dálnici D48 na 8. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Tady šetří policie střed osobního auta s nákladním. Zdržení je zatím nárazové, s omezením počítejte i v opačném směru. Komplikace máme také v Olomouci, v Kaštanové ulici u odbočky k obchodnímu centru. Tady se střetlo nákladní auto s dodávkou, počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Koalice chce přehlasovat prezidentovo veto. Do Česka se opět vrátí tropy. Francie evakuuje turisty kvůli lesním požárům. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna má o vetované novele rozpočtových zákonů hlasovat 25. srpna. Prezident spornou a kritizovanou novelu vetoval včera, zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů. V neděli se ale už bude opět postupně zatahovat a prší. Místy se můžou vyskytnout také bouřky. Chladněji a deštivěji by mělo být ještě v pondělí. Pak se ale vrátí do Česka tropy. V dalších dnech se bude vyjasňovat a oteplí se na 32 stupňů. Bramborám letos počasí příliš nepřeje. Sucho a vysoké letní teploty ovlivňují úrodu napříč Českem. Sklizeň raných brambor už začala v Polabí a také na jižní Moravě. Jak to mají na Vysočině, to už dodává předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
6: Ty hlízy jsou výrazně drobnější. Pokud bychom porovnali prostě situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu, pro svý lidi vybrali určitý menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupují je.
5: Na Vysočině, kde většinou pěstují pozdější odrůdy, by ještě mohly do poloviny srpna pomoci případné srážky. Francie se dál potýká s rozsáhlými lesními požáry. Teď kvůli nim dokonce tamní úřady na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1 000 obyvatel. Nikdo nebyl zraněn. Asi čtvrtina rekreantů už nalezla dočasné ubytování v okolních letoviscích. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Děkujeme Moni moc.
1: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku a čtvrt už bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Jednak trochu o fotbale a potom se podíváme ještě na téma, které vás jistě zaujme. A To sice na písničku, na kterou my čekáme ve vysílání Rádia Blaník, která vám může přinést hromadu peněz. Dokonce ještě víc než minule, protože minule se to nepovedlo. No já vám to v této hodině všechno vysvětlím. Lucie Vondráčková a Radim Flender ti to odstartují hudebně. Tohle je Stanice Svět. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Palo Habera na vlnách Rádia Blaník. A my se podíváme opět na fotbal. Včera tady byl Láďa Vízek a mluvili jsme taky o tom, že pozítří začíná fotbalová liga. A my už známe ty nejlepší z loňské sezóny. Hráčem uplynulého ročníku se stal slávista Lukáš Provod.
1: Mám radost, samozřejmě nějaký náznaky k tomu byly a ta sezóna pro nás a i pro mě osobně byla obrovsky úspěšná a cítím jako spíš než překvapení, tak vděk za to, jakým stylem se nám ta sezóna povedla, nebo ty poslední dvě sezóny vlastně. A to, že tady dneska můžu stát, je super. Na druhou stranu je hodně super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů a je tady i trenér a z toho mám největší radost. Prostě já jsem hrdý na celou Slavii, že to tady můžeme sdílet takhle společně.
0: Já ještě dodám, že na druhém místě skončil v hlasování hráčů a trenérů hradecký Vladimír Darida a třetí je Spartan Lukáš Haraslín. Trenérem roku se stal opět Jindřich Trpišovský, takže gratulujeme a teď se vrátíme k písničkám a budeme dál vyhlížet sobotu, kdy se představí i obě pražská S. Teď je tady Slza, holka z plagátu. Na Blaníku.

0: Reddy Kirken, zítra mám svůj den, to může říct vlastně úplně každý, protože zítra, jak jistě víte, je pátek a to je Ivin, den velkého juchu, tím o nás přímo žije. Jak dobře víte, tak já žiju mývaly, já je zkoumám, já je vyhledávám, i když se jich teda bojím, protože to je velké nebezpečí pro naši přírodu. A mám pro vás zbrusunovou zprávu, zoologové s pomocí fotopasti zachytili mývala v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Tak si to představte. Takže se nám to rozrůstá, ta mapa mývalů. Já jsem objevil mývaly na Šumpersku před 14 dny, teď jsem objevil v Ostravě, že ho natočil nějaký chlapec na zahradě v Potoce, teď nám přibylo Soutok na Břeclavsku, už dokonce byl spatřen taky na západním okraji Prahy a Karlovarsko a Kadaňsko, tam je to už úplně jako dané, že tam mývalové žijou. Jak říkám, je to nebezpečí a je jich čím dál víc a nově je i v chráněné krajinné oblasti Soutok. Za chvilku Václav Neckář, Eňa a taky Tomáš Klus. Dokola.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
13: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě na OnePlay.
14: Máte doma solární elektrárnu?
15: Tak pozor! Rádio Blaník
14: a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
15: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
14: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
15: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
14: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
15: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
14: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Hradišťan, Jiří Pavlica a Jelen. Miluju tě na vlnách Rádia Blaník. A když jsme u toho Jelena, nebo u skupiny Jelen, tak musíme zmínit samozřejmě Jindru Poláka. Ten zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí je naše písnička, kterou jsme oslavili 25 let existence. A my ji teď hledáme ve vysílání celé léto. Kdykoliv zazní a my s ní tak trochu šetříme, tak je na vás, abyste se dovolali jako první právě k nám do studia na číslo 800 109 109. A když tak učiníte, povede se vám to, tak musíte ještě zodpovědět záludnou otázku, kdo pak nám to zpívá. No a právě Jindra Polák včera hrál hlavní roli v tom výherním kole i Vilecké, ale nedopadlo to úplně dobře.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
3: Tak co, víte, kdo to je?
4: Netuším.
3: No, tak to teda, to není dobrá odpověď.
4: Tak zkuste tím Koláře, tím. Petra.
3: Petr Kolář, jo?
4: A nebo zkusím spíš Nojda Bartu.
3: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak Petra radost neměla z výhry, ale vy všichni ostatní radost mít můžete. Ne ze škodolibosti, ale proto, protože naše hra je takzvaně jackpotová. To znamená, že těch 5000, které jsme měli připravené pro Petru, tak ty nikam nezmizí. Ty se přidají k další výhře. To znamená, že až příště zazní na Blaníku Slunce dál svítí, tak už nepůjde o 5000, ale o 10 000 korun. Tak žhavte telefony, přátelé, buďte připraveni, protože ta písnička může zaznít opravdu kdykoliv. Posloucháte Rádio Blaník, já vám budu držet palce.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A za chvilku Kristýna Horehroně.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 170.

0: 99,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

0: Batman John na vlnách Rádia Blaník. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Zaspívá Lady Soul. Měli jsme se potkat dřív za zemi. Marie Rotrová. Zazní taky Kometa, ta nejlepší verze z filmu Rok ďábla.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije.
0: A zaspívá i Michal David.
2: Když jsou doma kalije, tak nejlepší je makat jako šroub.
0: Tak tahle písnička bude pro vás všechny, kteří právě teď makáte jako šrouby. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a přesně za 6 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes převážně oblačno, místy se objeví přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně mohou dorazit také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů během večera a v noci klesnou teploty na 12 až 8. Tolik o počasí a teď jsou tu informace ze silnic.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Blaník za volantem.
8: Komplikace vás potkají na Olomoucku u Krčmaně ve směru na Kokory. Tady si dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. Zdržení vás potom čeká na trase ze Šumperku na Jeseník za Rapotínem, kde se střetla dvě osobní auta. A na dálnici D1 na 240. kilometru ve směru na Vyškov si dejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi je připravená Monika.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Výškovou budovu ve Zlíně hlídá i meteostanice. Evropská unie řešila další protiruské sankce. Rekordman Petr Žela ukončil fotbalovou kariéru. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V případě velkého větru může kdekoliv dojít k evakuaci okolí vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Situaci na místě stále sleduje meteostanice. Ke zpřísnění opatření by došlo v případě, že by byl vítr silnější než 40 km v hodině. Kdy dojde k předání torza budovy, jeho majiteli zatím jasné není. Následné bourání staticky nestabilní budovy po požáru potrvá několik týdnů. Auto není trezor. Na to hlavně v létě upozorňují policisté s tím, že by tam lidé neměli nic nechávat. Pokračuje policejní preventistka pro Středočeský kraj Martina Hamplová.
12: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
11: v autě by rozhodně neměly zůstávat doklady ani náhradní klíče. Zástupci zemí Evropské unie podpořili další sankce proti Rusku. Jde už o 21. balík. Řecko nakonec ustoupilo a svoji blokaci stáhlo. Atény požadovaly, aby Unie zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Jaké ústupky se Řecko vyjednalo, zatím není jasné. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezón 537 zápasů a nastřílel během nich 60 gólů. I přes nabídky z druhé ligy se rozhodl dál nepokračovat, i protože se podle něj proměna mezilidských vztahů ve společnosti promítla i do fotbalového života. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
3: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, minutka zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí, a za malou chvilku se spojíme s Péťou Slívou, který stále brázdí Skotsko, i když teď už je vlastně v Anglii, když se včera hlásil z Liverpoolu v tom obyťáku. Tak mu za chvilku zavoláme a zjistíme, co zažívá, prožívá a co viděl a tak. Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, to je první písnička této hodiny, tak jdeme na ní.

myslíš, že se vůbec nic nezměnilo? Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: ta je hodně dovolenková. Madonna, Holiday na Blaníku a my se teď vydáme na jednu dovolenou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Protože se vydal na dovolenou Petr Slíva, tak to není žádná odpočinková dovolená, ale pěkně aktivní v obytňáku a ještě u toho Péťa stíhá dělat reportáže. Tak Péťo, já tě zdravím a povídej, jak se máš, co zažíváš?
3: Ahoj, zdravím z obytňáku, toho, co byl na severu. Ale když se tak dívám na mapu, tak vlastně pořád jsme ještě tak trošku na severu. Na severu od Česka, ale už jenom o fous. Když jsem včera říkal, že nás čeká cesta z Liverpoolu do Douvru, tak jsem trošku zatajil ještě jednu zastávku. V obytňáku se nám už houpe orknejská, skotská, anglická a britská vlajka a rozhodli jsme se, že si ještě dojedeme pro velšského draka. Tak ten už nám tady vleje také. Velšskou vlajku jsme koupili kousek od kempu, ve kterém jsme se utábořili. V Ellen Visitor Center, v samotném srdci Walesu, v údolí Ellen Valley. Ellen Valley je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejméně známých míst ve Walesu. Leží v pohoří Cambrian Mountains, poblíž městečka Ryder a často se mu přezdívá Welshské Lake District. Na ploše téměř 180 km čtverečních najdete soustavu přehrad, horských jezer, vřesovišť a opuštěných údolí. Jedna taková přehrada je kousek od nás a jmenuje se Caban Coch Dam. Stavba začala v roce 1893 a trvala 10 let. Slavnostního otevření se v roce 1904 zúčastnil král Eduard VII. Dodnes odtud putuje pitná voda do Birminghamu akvaduktem dlouhým přibližně 117 kilometrů, a to převážně samospádem bez čerpání. K přehradě jsme dojeli na kolech podle navigace a Outdoor Maps Plus od Garminu. Navíc jsme objevili jeden nově otevřený kemp. Všechno se tady blízká novotou a protože i do Walesu dorazila letní horka, poprvé za celou cestu jsme tady u našeho obytňáku Knaus vytáhli markízu a trošku si tím rozšířili životní prostor. Ještě jsem nemluvil o britských kempech. No co si budeme povídat, je to trošku jiná písnička. Vlastně jsme nenarazili na žádný, kde bychom byli nespokojeni. Ať už to bylo na Orkneyích, ve Skotsku, Anglii, anebo tady ve Walesu. Čisté záchody, umývárny, sprchy, všude jsou k dispozici pračky a samozřejmě servis pro obytňáky a karavany, kde člověk vypustí špinavou vodu, napustí čistou a vyprázdní kazetu. A teď už opravdu míříme do Douvru. Odkud nám zítra ráno jede co? Odpovím si sám, jede trajekt na kontinent. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan se v tuto chvíli loučí Petr Slíva a těším se zase zítra touto dobou.
0: My se taky těšíme, Péťo, šťastnou cestu.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak a my si dáme další písničku českou. Jan Sahara Hedl a Bára Basiková, Tisíc men. Když jsem dělal takový průzkum tady v rádiu, chodil jsem a ptal jsem se všech zúčastněných, kdo to zpívá. A většina lidí řekla, že Josef Laufer. Tak není to Josef Laufer, je to Jan Sahara Hedl. Posloucháte Blaník.

0: Michal David, když jsou doma galeje. Michale, co to by se vlastně vybaví, když se řekne Blaník?
1: No, když se řekne Blaník, tak se mi samozřejmě vybaví naše česká historie, že jo? Ale jinak se mi vybaví taky rádio.
0: Tak to jsme rádi, že i rádio. On s náma letos slavil opět Michal David narozeniny na Konopišti a byla to paráda. Já si myslím, že bychom si to teď mohli trošku připomenout, ne? Takhle mu to znělo.
1: Dobrý večer! Zdravíme rádio Blaník a Konopiště!
0: 27. narozeniny s Michalem Davidem na Konopišti. Přátelé, na koncerty se musí chodit, musí se na ně taky vzpomínat, protože to je koření života. Já vás za chvilku na pár takových koncertů pozvu. Do té doby Elána nebo Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív na Blaníku.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
0: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlep po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
0: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

hudba na vinicích. A jak z názvu jako vyplývá, tak je to na vinicích. Nejsou to žádné masové koncerty, takže se tam nemusíte nějak mačkat. Dáte si třeba skleničku vína, bílého nebo červeného, jak chcete, a užijete si koncert. A kdo tam hraje? Spousta interpretů. Třeba Migové. Někdy je to někde u pole a dojde se tam cestou, necestou, ale na konci je třeba David Koller.

0: Někdy se z přímek stávají zatáčky, to se prostě stává, obzvlášť když je to na vinicích. Ale víte co, někdy je dobré to nechat být a poslechnout si Olympik naživo.
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral, míň než dá.
0: Tak se podívejte na web hudbanavinicích.cz, já myslím, že si vyberete, těch koncertů je strašná spousta. A my si dál budeme hrát na Blaníku vaše oblíbené písničky. Za chvilku třeba Tina Turner, Roková babička, Simply the Best.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Později už tam budem?
16: Přestaň! Štěl mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
19: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte. Vozy i hned.

0: odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Pohodové České rádio.

0: Diana, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. A je před námi česká hodinka, přátelé, a s ní Bilové.
1: Vždyť já jsem do tebe blázen vstalej.
0: Taky Vašek Neckář zaspívá.
1: Tak tohle je on.
0: Tohle je on, Honza Kalousek. Jsme taky šli dál, až jsme se dostali k poledni. Takže za chvilku začne česká hodinka, kde vám budeme hrát pouze české písničky. Za chvilku taky počasí, doprava, zprávy a za 7 minut bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Kaktuské kuchyně u mámy.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku polojasno, na horách pak čekáme spíše oblačnou oblohu. Postupně během dne se ale mraky protrhají. Teploty zítra vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, teď už je tu Hanka a zprávy.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Za volantem.
2: Na Přerovsku v Hranicích v Bělotinské ulici na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. Počítejte s omezením. V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s Mitrovickou se srazila dvě osobní auta. I tady očekávejte potíže. Nehoda je taky na Prostějovsku v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka. Jsou tu v sobě dva osobáky. V Olomouci na třídě Svobody na křižovatce Stylovou bourala tramvaj s bagrem. I tady buďte pozorní. Na Prostějovsku mezi Němčicemi nad Hanou a Výšovicemi jsou v sobě dva osobáky a nehodu máme hlášenou taky v Přerově, a to v Bělotinské ulici ve směru do centra na kruhovém objezdu. Očekávejte tu proto možné komplikace. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete, a teď jsou na řadě zprávy s Hankou.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
5: Poslanci se k rozpočtovým zákonům vrátí za měsíc. Kladenská policie nabízí čipování kol. Litovel ve vedru mučí nesnesitelný zápach. Dobré poledne, jsou tu zprávy a vítá vás Hanka Koterová. Kvetované novele o rozpočtových zákonech se sněmovna vrátí v srpnu. Zákon umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%. Prezidentovi vadí, že tak hrozí rychlejší zadlužování státu. Koalice prezidentův nesouhlas kritizuje a plánuje ho po vládních prázdninách 25. srpna přehlasovat. Vlny veder urychlují vypařování vody jak z půdy, tak z vodních toků. 7 řeckých ostrovů už kvůli suchu vyhlásilo stav nouze. Hotely a hostely proto turisty žádají o úspornější spotřebu vody. Výrazně je to ale neovlivňuje, jak potvrzuje mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
6: Na řeckých ostrovech, které máme v nabídce, probíhá dovolená standardním způsobem a bez jakýchkoliv omezení pro naše klienty. Aktuální situace nijak neovlivňuje průběh zájezdu ani běžný provoz turistických destinací. Situaci samozřejmě průběžně sledujeme ve spolupráci s našimi partnery přímo v destinaci.
5: Do budoucna by se situace měla zlepšit, řecká vláda totiž chystá investice do vodní infrastruktury. Strážníci na Kladně nabízejí mimořádné značení jízdních kol. V sobotu budou zájemcům přidělovat speciální ochranný kód, který pomůže s nalezením v případě krádeže. Policii je třeba doložit doklad o pořízení a občanku. Identifikaci pak provedou strážníci zdarma a největší zájem čekají u elektrokol a koloběžek. Lidé v Litovli na Olomoucku si stěžují na nesnesitelný zápach. Loni v areálu čistírny odpadních vod zprovoznila radnice unikátní solární sušírnu Kalů, ale ve vedru se do ovzduší dostává velké množství zápachu. Místní nemůžou ani větrat. Situací se proto zabývá kraj spolu s inspekcí životního prostředí. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Pepa Černý.
7: Je tady, děkujeme Hanko.
1: Pepa Černý
0: na rádiu Blaník.
7: Hezké poledne, přátelé, za 2 minutky už to bude 12. A my si dál budeme hrát, ovšem s malou změnou, pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku také budeme blahopřát, gratulovat k narozeninám, k svátkům a taky trochu zavzpomínáme. A v této hodině už taky usedne naproti mě Iva Lecká, která má opět připravené nějaké zásadní téma. Teď je tady písnička Láska a data a s ní Činasky. Tak si to užijte a pokud máte něco dobrého k obědu, tak dobrou chuť.
8: Nejsem

Nightwork, čekáme na signál, doufám, že máte dobrý signál. Víte, proč hrála tahle písnička? Protože Vojta Dyk má dneska narozeniny. Je mu 41. Vojto, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať vám to zpívá. No a dneska slaví také muž, který je slavný po celém světě a je doslova takovým stělesněním skutečného rockového kytaristy. Slash z Guns N' Roses, tomu je dneska 61, to je prostě neuvěřitelné. Zároveň dneska slaví Harry Potter, tedy Daniel Radcliffe, kterému je 37, tak Dane, taky všechno nejlepší. Taky bych chtěl ale připomenout, že je to dneska už 15 let, co nás opustila dáma s úžasným hlasem, britská zpěvačka. Amy Winehouse. Takhle dlouho už to je. Mně to připadá, jako by to bylo včera. 2011. Zásadní rok, ve kterém nás opustila právě Amy. Bylo jich pouhých 27 let, to znamená, že se zařadila do toho slavného klubu 27, protože v 27 nás opustil třeba taky Jimi Hendrix nebo Kurt Cobain a právě Amy Winehouse. Svátek mají Liborové, tak pánové, všechno nejlepší a narozeniny 74. má úžasný textař Michal Horáček. Michale, tak taky, pevné zdraví a tady je jedna z vašich nejlepších.

0: coraje. Sí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Divoký byl kapela, která je o rok starší než Rádio Blaník. My jsme vznikli v roce 1999, Bylové v roce 98, v roce velkého vítězství v Nagánu. Kluci hrajou jako o život, mají jedno prvenství, jsou nejčastějšími parťáky tady na Blaníku, protože už tady byli dvakrát, konkrétně Vašek Bláha s Romanem Procházkou. Můžete se na ty rozhovory podívat na našem webu radioblaník.cz a nebo se tam proklikat na YouTube na našem kanále, protože tam máme spoustu videí, spoustu rozhovorů. Teď pro vás připravujeme právě Láďu Víska, který tady byl včera, a taky to byla sranda. No, ještě bych chtěl dodat, že vzhledem k tomu, že Divoký byl vzniknul v roce 1998, tak za dva roky jim bude 30. Tak kluci, těším se na tu velkou oslavu. Za chvilku Petra Janů, Hodiny a taky Václav Neckář a Mýdlový princ na Blaníku.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Potřebuješ špilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
9: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
10: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
11: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: už je tady Iva Lecká. Skutečná hvězda.
1: Ale prosím tě,
0: ale nějaká pokecaná, koukám.
1: No tak jako to je prostě, tohle umím jenom já, jo. Já nevím, jestli to tak máte, ale já když...

0: rozpilo, no, hrůza, no.
1: Takže jsi jako Julia Roberts, že jo. No, to se nedá. A já to říct nemůžu, tu hlášku, že jo, protože to je sprostárna vlastně. Ale přátelé, svět je stejně pořád v pořádku. Já si tak, jako jsem si dneska říkal, podle čeho já poznám, že je svět ještě v pořádku. A aha, pak jsem si to teda definoval, jo.
0: Ano.
1: Já to poznám podle toho, že každé ráno a dopoledne vidím Luckyho. Lucky, to je pejsek, který je takovým maskotem, ochranitelem naší ulice tady u rádia, jo. To je velmi frekventovaná pražská ulice. Projde tudy tisíce lidí denně. Ale no, u jednoho takového malého krámku, kde se prodává pečivo a káva...
0: Jo, ten tak černý, černobílej.
1: Černobílej Lucky.
0: Jo, jo.
1: A je tam takový nápis na těch dveřích křídou a tam je napsáno, tohle je náš pejsek, jmenuje se Lucky a rád si leží venku, aby někdo nevolal útulek nebo tak... Protože Lucky, ten si žije svým vlastním životem. On jeho páníček v tom krámě prodává, pravděpodobně ho i nějak vlastní nebo provozuje. A Lucky chodí na volno zásadně, tak si tam jako žije s těmi lidmi, s mnohými už se jako zná, takže když je vidí, tak zavrtí. A zároveň je to neuvěřitelný kliďas. Včera jsem byl svědkem toho, jak tam na něj štěkal naprosto, naprosto afektovaně nějaký pejsek, který Misterka není zvyklý, jo, na ostatní pejsky, a štěkal na něj zblízka asi 4 minuty, než přišel z jiného obchodu jeho páníček. A Lucky tam ležel a koukal na něj a říkal si, co ty tady děláš, člověče, my tady takhle žijeme na té ulici.
0: Jo,
1: tak přátelé, pokud někdy potkáte Luckyho nebo ho zahlídnete, uvidíte ten nápis, tak to je takový důkaz toho, že svět je pořád ještě v pořádku.
0: Já mám takhle Dorku.
1: Kdo je Dorka?
0: Dorka je takový jako strašně roztomilý pejsek. Ona na každýho štěká, jo. Na každýho, za brankou vždycky se štěká, ale vidí mě, hele.
1: A ten je u vás někde vzal?
0: No. Vidí mě, neštěká. Začne vrtět tím ocezím, rozumíš? Protože já vždycky tam přijdu a já, Dorka, nazdar, jak se máš, jo. A teď tam strkám ty ruce za ten plot a drbují, že jo. A ona tak jako kouká, víš, dělá jí to dobře. A taky si vždycky říkám, když ji vidím, tak mě to taky napadne, jo. A... že prostě ten den jako mám hezký, protože jsem potkala Dorku.
1: A víš, čím to je?
0: Ne.
1: Dorka má vkus.
0: No jistě.
1: Mějte se krásně, přátelé.
2: Bez. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Pohodové české rády.

0: Bláznivým nápadům, jo, to je můj svět, ten já dobře znám. Bláznivé nápady ráda mám, já jsem úplně básník. Tak to byla Heidi, no a za chviličku Lucie Vondráčková. Bude chtít lásku na 100 let. Láska na 100 let, taky Karel Gott a Trezor.
1: Sezdi na mě tupě zíra po Trezoru.
0: A Hanička Zagorová je naprosto nezbytné.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Za 7 minut bude 13 hodin, u mikrofonu Iva Lecká. Dobrý den vám přeju a za chviličku odstartujeme odpolední vysílání. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
3: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
3: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku nejprve polojasnou oblohu. Postupně se ale mraky vrátí, čekáme spíše oblačno, místy může i sprchnout. Během dne se ale začne zase postupně vyjasňovat. Teploty v maximech vyšplhají na 22 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
8: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Blaník za volantem.
7: V Olomouci v Dobrovského ulici se srazilo osobní auto a náklaďák. Projíždějte kolem opatrně. Na Šumpersku při průjezdu Bohdíkovem se srazilo osobní auto s motorkou. Jezdí se kyvadlově, tak tam buďte opatrní. Na trase z Frýdku Místku na Slovensko v Hrádku bouralo osobní auto a náklaďák. Tady zasahují záchranáři a kolony se táhnou v obou směrech. V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s Mitrovickou jsou v sobě dva osobáky a úplně stejná nehoda je i na Prostějovsku v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka. I tady bourala dvě osobní auta, tak tam dejte při průjezdu pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a jsou tu zprávy.
9: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Zájem o stavební pozemky dál roste. Na Vysočině je nejvíc nemocných boreliózou. Dopravní peklo v Pražské Kbelské skončí v půlce srpna. Pěkné odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka odjel na návštěvu Chorvatska. Ve Splitu uctil památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli na moři po srážce plachetnice s katamaránem.
12: Ten dnešní den je opravdu připomínkou toho neštěstí, které se tady stalo, a já jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie. Takže toho já si nesmírně vážím.
11: Minister má na programu dál také jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Stavební pozemky výrazně zdražily. Analýzy potvrzují, že za posledních 10 let v průměru o téměř 220%. Nejdražší jsou parcely dlouhodobě v Praze, Brně a okolí, ale největší cenový nárůst zaznamenaly regiony jako třeba v Jeseníku, Žďáru nad Sázavou nebo ve Znojmě. Na vině je vysoká poptávka. Vysočina patří mezi regiony s největší nemocností chorob přenášených klíšťaty. V případě limské boreliozy drží v Česku prvenství, u klíšťové encefalitidy je hned za Jihočeským krajem. Aktuální předpověď navíc předpokládá poměrně vysokou aktivitu klíšťat. Dobré je proto používat repelent. Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze je v polovině. Jedna z nejvytíženějších silničních tepen na severovýchodě metropole nahrazuje chybějící část Pražského okruhu. Opravený je zatím úsek směrem z Hloubětína, večer se silničáři přesunou na druhou stranu v opačném směru. Hotovo by mělo být do půlky srpna. Tolik zprávy a na vás se už těší naše pohodová Iva Lecká.
4: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
0: Já děkuji za krásné antré, to bylo milé. Krásný dobrý den, přátelé. Startujeme odpolední Blaník a protože je čas dovolených, začneme hned z kraje solo dovolenými, protože teď jsou docela v kurzu. Ale ještě předtím spousta písniček, začínáme s Helenou Vondráčkovou a Sladké mámení. Pohodový poslech.

0: Radio. Tak to byl Trezor a Karel Gott. Hezká písnička, měla svoji energii. Máme 7 minut po 13. hodině. No a teď se podíváme na ty dovolené, ovšem ne na ty rodinné. Spousta lidí vyráží do zahraničí solo. Nejčastěji ve věku kolem 30 a nad 55 let. A hlavně mezi staršími převažují ženy. Podrobnosti nám teď dodá výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
0: Každý se zkrátka to volno a dovolenou užije jinak. Tak pokud máte dovolenou ještě před sebou, tak si odpočiňte. A my se zase vracíme k písničkám. A je to Kateřina Marie Tichá.

0: Tak to byly No Name, ty a tvoja sestra. Krásné odpoledne ze studia Rádia Blaník. My jsme před chvilkou probrali solo dovolené. A co takhle lázně? Chtěli byste do lázní? Zbytečného papírování ubylo, lidé nad 70 let už kvůli lázním nemusí obíhat specialisty a dokonce odpadlo i povinné EKG. Nárok na pobyt hrazený pojišťovnou má přitom daleko víc lidí, než tuší. Ubylo obíhání ordinací, jo, papírování, které dřív řadu seniorů od žádosti zbytečně odradili. Pro seniory, kteří dřív u návrhu ztroskotali na množství potvrzení, je to z mého pohledu zásadní ulehčení. Míň stresu, míň cestování, rychlejší cesta k léčbě, která může výrazně pomoci. Lázeňskou péči hrazenou z veřejného pojištění nedostane každý, to je asi jasné. Nárok mají lidé s konkrétními diagnózami, které jsou vyjmenované v takzvaném indikačním seznamu. No a ten má váš lékař, tak se informujte, jestli třeba na ten pobyt nemáte nárok. Je to jednodušší a v lázních si to užijete. To je prostě paráda. Za chvilku Lucka Vondráčková nebo Olga Lounová.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cervana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.

0: Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
1: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispalek.cz.
2: Fenomén Šanceliga je zpět.
3: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

0: české kuchyně umámy.
1: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Jedem dál, cyklista a Olga Lounová na Blaníku. Ano, my jedeme dál a jedeme za vámi.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už zítra se potkáme, přátelé, v Mariánských Lázních. Těším se na to moc, budu tam s vámi celé odpoledne. Startujeme 5 minut před 16:30 a konkrétně na kolonádě, takže když tam za námi přijdete, čeká vás skvělý koncert, a to ne jednoho interpreta, ale hned několika. Bude tu Olga Lounová, kterou jste právě slyšeli, taky Slza, Petr Kolář a naše blanická kapela, ti jsou skvělí, hrajou všechny písničky české, které znáte z našeho vysílání a jsou fakt dobří, takže věřím, že i je si užijete. Vstupné se neplatí, to už víte, u našich letních koncertů, takže vemte, koho můžete. Budeme opravdu rádi. Čím víc nás tam bude, tím lépe, tím lepší atmosféra bude a tím prostě úžasnější to bude. Přátelé, my tam budeme rozdávat samolepky. To je důležitý point tohoto vstupu. Samolepka je sluníčková, tedy naše blanická, a taky Centropolu. A pokud ji budete mít a dobře si ji schováte, tak už vám možná, tedy vám, může přihrát velmi brzo velké peníze. Jeden z vás, milí posluchači, dokonce vyhraje rovných

0: Hitu.
1: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
0: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
0: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
17: Že nic neřešíš.
16: Přesně.
17: Proto jsme vybrali Auto ESA.
16: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: To byl sen Lucie a Lenka Dusilová. Mimochodem, co se vám dneska zdálo? Já jsem měla šílený sny. Já jsem zase prolejzala nějaký obrovský stavby, viktoriánský, a hledala jsem tam obrazy, no příšernost. Já jsem si vůbec neodpočinula. Hrozně, to mám z toho, že na to pořád koukám na internetu a potom se mi to motá do snů. Pokračujeme dál, za chviličku si dáme Marka Ztraceného. Naše cesty rovný. Naše cesty taky, vyrazíme na hory, bude tu opět Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. A další cesta povede do Karviné. Dáme si Jojo Band, tak na to se můžete těšit v následujících minutách. 14. to bude za 7 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku nejprve polojasno. Na horách může být dopoledne spíše oblačno a místy počítejte i s deštěm. Během dne se pak mraky postupně protrhají. Teploměr ukáže 18 až 22. O počasí všechno, je tu dopravní servis.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Na Uhersko-Hradišťsku v Uherském Brodě ve Vlčnovské ulici u křižovatky se Stolařskou bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením. Na Prostějovsku v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka se srazila dvě osobní auta. I tady buďte velmi opatrní. V Kroměříži v Koperníkově ulici u křižovatky s ulicí Generála Svobody je silnice zavřená. Důvodem je zásah záchranářů. Pozor taky na dálnicích. Na dálnici D55 na 1,5 kilometru směrem z Přerova na Olomouc stojí porouchaný osobák, tak ho tam hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi je připravená opět Hanka.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: V Náměšti se zřítil vrtulník s 5 vojáky. Policie upozorňuje na důležitost bezpečnostních pásů. Výbuch vodovodu zranil v Kroměříži 2 lidi. Hezké odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Na základně v areálu letiště v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil vrtulník. V té době bylo na palubě 5 vojáků, z toho jeden nehodu nepřežil. Na místě pokračují záchranné práce, zbylé vojáky zdravotníci transportují do nemocnic v Brně a Jihlavě. Premiér Andrej Babiš je na oficiální návštěvě Srbska. Doprovází ho ministr průmysl Karel Havlíček a čeká je účast na obchodním fóru. Pokračuje Andrej Babiš.
11: Já jsem nadšený z toho, jak ten biznis našich firem tady v Srbsku funguje a už dosahuje 2,4 miliardy euro. Máme tady skvělé firmy s námi, budeme na tom fóru, bude tam společně 100 firem.
10: A já doplním, že česko-srbské rozhovory se zaměří především na rozvíjení ekonomické spolupráce a zahraničních investic. Počet nepřipoutaných lidí v autech vzrostl za první pololetí meziročně o polovinu. Policie v Ostravě proto dnes kontrolovala používání bezpečnostních pásů. Pokuta za nepoužití pásu může dosáhnout až 5000 korun. Preventivně strážníci kontrolovali i používání autosedaček a podsedáků u dětí. A na závěr přidám ještě jednu aktualitu. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k jeho výbuchu. Policie na místě našla dva zraněné a po dobu záchranných prací a vyšetřování dočasně uzavřela ulici Generála Svobody a Koperníkovu. Tolik zprávy, já předávám slovo zase Ivě.
1: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
0: Ne, neuvěřitelné, co všechno se může stát během jedné hodiny před hodinou. Hanka říká, dneska je to takové poklidné, vidíte, přijde za hodinu a takovéhle zprávy nám přinese. No, tak i to je tedy zpravodajství Rádia Blaník a my pokračujeme dál. Za chviličku náš krajánek Martin Císař, ten dneska vyrazil s předstihem do Mariánských Lázní, kam se zítra chystáme s letním koncertem. Měl si tam popovídat mimo jiné s vedoucí odboru kultury. No a taky nás čeká dobrá zpráva, tady vás pozveme na selské slavnosti. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky. Je tu Marek Ztracený.

0: Tak sorry, to byly hory. Máme 9 minut po 14. hodině, no a teď už náš krajánek.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Jsem tady našla takovou hezkou starší znělku, se mi líbila, jak jsem si ji tam dala. No, důležité je, že na telefonu je náš krajánek Martin Císař. Martine, já tě zdravím, ahoj.
3: Hezké odpoledne přeji, právě teď se hlásím z Mariánských Lázní, kde budeš konkrétně ty Ivuš zítra moderovat další letní koncert Rádia Blaník. Už se tady na tebe všichni těší a já jsem si popovídal s paní vedoucí odboru kultury města Mariánské Lázně, paní inženýrkou Janou Palackou. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Zítra za 5:05 to vypukne. Jak se těšíte?
4: Těšíme se moc, připravovali jsme se důsledně, doufáme v krásné počasí. A myslím si, že jedinečnost Mariánských Lázní a toho území, který je k tomu propůjčen, což je hlavní lázeňská kolonáda, takže opravdu vytvoří jedinečnou atmosféru.
3: Na pódiu zaspívají Olga Lounová, Petr Kolář, dále to bude Skvělá slza, ale také naše blanická kapela. Jak se těšíte?
4: No, byli jsme nadšení, ta sestava je opravdu luxusní. Myslím si, že i lidi to ocení. Proběhla obrovská propagace, takže čekáme velikou návštěvnost a doufáme, že budou všichni spokojeni.
3: Známe tedy hvězdnou sestavu, která vystoupí na dalším letním koncertě tady v Mariánských Lázních. Pojďte nám ale přesně popsat místo, kde se koncert uskuteční.
4: Je to opravdu to nejluxusnější místo, který tady máme. Je to u hlavní lázeňské kolonády, u pavilonu Křížového pramene. Tam bude pódium, bude tam občerstvení a budeme mít i chill zóny v parku, takže bude i možnost si odpočnout.
3: Tolik tedy zítřejší koncert Rádia Blaník tady v Mariánských Lázních. A jenom krátce nám povězte, co město dál chystá pro své obyvatele a návštěvníky.
4: Plánů máme hodně, samozřejmě máme stěžejní akce. Tou nejhlavnější pro nás je vždycky zahájení lázeňské sezóny, které se uděje tradičně 2. květnový víkend. Takže v tuhle chvíli už ho máme za sebou, už samozřejmě se chystáme na další sezónu. A chtěli bychom rozšířit i možnost nějakých koncertních vystoupení a těchto věcí. Připravujeme si pro to území, takže doufáme, že se to co nejdříve podaří a budeme moci nabídnout hostům i občanům i tady ty věci.
3: Páčný, moc krát děkuju za rozhovor a my jako Blaník se na vás moc a moc těšíme, takže v pátek to rozjedeme.
4: Pátek to rozjedem, dobrou náladu sebou a těšíme se na vás taky, děkujem.
3: Mariánské Lázně zítra ožijí letním koncertem Rádia Blaník. Já se pro tuhle chvíli loučím a těším se zhruba po 17. hodině zase v našem vysílání. A to bude opět z Mariánských Lázní. Mějte se skvěle, hezké odpoledne. I tobě, Ivo.
0: Děkuju a zdravím do Mariánek a zítra teda se tam potkáme. Těším se moc.
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A pokračujeme dál, teď už Marika Kombitová a Mekyš Birka. Nespálme to, krásné v nás.

0: Jojo Band a Karviná na Blaníku za 6 minut půl třetí. Přátelé, zapište si, sobota 22. srpna, to se desítky hradů a zámků po celém Česku ponoří do světu svící a pochodní. Návštěvníky čekají noční prohlídky, program pro děti i zákoutí, kam se přes den nedostanete. Je to totiž hradozámecká noc. Každý ročník má svůj hlavní objekt a letos se jim stal státní hrad a zámek Horšovský tým na Domažlicku. Program tam bude opravdu výjimečný, nese název Ochutnejte Japonsko všemi smysly a připomíná neobvyklý příběh, který tenhle kout západních Čech spojuje právě s Dálným východem. Možná jste to ani netušili. Tak sobota 22. srpna tohoto roku hradozámecká noc. No a za chviličku se vydáme do Holašovic, tam totiž proběhne 27. ročník selských slavností. Podrobnosti přineseme v dobré zprávě.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
15: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Dalibor Janda se ptá, kde jsi? No já jsem tady a je tu se mnou ještě jedna slečna. Čeká nás dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou tu je samozřejmě naše Sára. Ahoj, já tě vítám.
2: Ahoj Ivi a dobré odpoledne všem. Už zítra se jedna z nejkrásnějších českých vesnic zapsaných na seznamu UNESCO promění v centrum lidových tradic, hudby a řemesel. V Holašovicích odstartuje 27. ročník oblíbených selských slavností, který každoročně láká tisíce návštěvníků z celé republiky. Ti se mohou těšit na více než 200 řemeslníků z Česka i zahraničí, kteří budou své umění nejen prodávat,

0: Letošní ročník přinese také několik novinek. Organizátoři výrazně zvětšili zastřešení hlavního pódia, takže si návštěvníci užijí program i v případě nepříznivého počasí. Více prostoru dostanou také rodiny s dětmi, protože budou připravené historické kolotoče, staročeské hry, tvůrčí dílny i možnost vyzkoušet si samotná tradiční řemesla.
1: No paráda, tak zní to skvěle, tak hurá do Holašovic, 27. ročník selských slavností, jste zváni. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zítra, ahoj.
0: Taky děkuju, zítra pa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Mňam. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Na televizi Seznam vám dnes večer nabídneme další kinematografický skvost. Film, který roku 1981 vznikl pod režisérskou taktovkou Zdeňka Podskalského, ve kterém hrají Miloš Kopecký, Blanka Bohdanová, Jiřina Jirásková a další, se jmenuje Křtiny a na televizi Seznam začíná už ve 20 hodin a 10 minut.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne vám přeju, 15. hodina se přiblížila, za chviličku budeme pokračovat. Mezitím se ale podíváme na počasí, na silnice a taky co je nového za uplynulých 60 minut. A pak to bude Michal David. Každý mi tě lásko závidí. Taky Pavel Novák a Nádherná láska. Nádherná láska. Tak a další písnička bude patřit obchodníkovi s deštěm, Krištof. Za 7 minut bude 15 hodin. Zůstaňte s námi, za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
4: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: počasí.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pátek bude na Moravě a ve Slezsku po ránu polojasný. Na horách může být oblačnosti více a sem tam může i sprchnout. Během dne pak ale bude mraků postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Bouralo se na Kroměřížsku. První nehoda je v Holešově, v Palackého ulici, kde bouralo osobní auto, ze kterého navíc na vozovku vytekl olej, tak tam buďte pozorní. Druhá nehoda je na příjezdu do Holešova za sjezdem z dálnice D48, a to směrem z Hulína. Došlo tu taky k nehodě. Na Novojičínsku na trase z Příbora na Frenštát pod Radhoštěm ve Vlčovicích bouralo osobní auto, narazilo do plotu. Nehodu vyšetřuje policie, buďte tam pozorní. A v Uherském Brodě ve Vlčnovské ulici u křižovatky se Stolařskou jsou v sobě dva osobáky. I tady si dejte pozor. Tolik doprava, teď jsou tu zprávy.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Konec regulace zvedá ceny paliv. Ochránci si na Břeclavsku neví rady s mívalem. Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Ve vlaku v té době cestovala přibližně 20 lidí, z toho o 4 se museli postarat záchranáři, jak potvrzuje jejich mluvčí Vojtěch Míra.
6: Jedna osoba se zranila těžce, byla leticky přepravena do Českobudějovické nemocnice a 3 osoby byly zraněny lehce až středně těžce, ty jsme převezli našimi posádkami do Táborské nemocnice.
5: A mezi Jihlavou a Táborem teď proto nejezdí vlaky. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny na 42 korun za litr. Nafta podražila výrazněji, a to o víc než 4 koruny. A litr se teď prodává za 42 korun a 30 haléřů. Na konci minulého týdne skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. A jak už od nás víte, během oprav vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k výbuchu. Aktuality z místa tragédie má mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
7: My jsme na místě poskytli první pomoc dvěma osobám. Jednu jsme s méně závažnými zraněními přepravili do Kroměřížské nemocnice, druhou přepravujeme na urgentní příjem krajské nemocnice Tomáše Bati.
5: Uzavřené dál zůstávají ulice Generála Svobody a Koperníkova. Fotopas na Břeclavsku potvrdila výskyt invazního mívala. Inteligentní šelma původem ze Severní Ameriky, ale podle ochránců přírody představuje hrozbu pro místní ptáky a obojživelníky. Správa parku proto požádala myslivce o jeho odlov. To byly zprávy, teď zpátky k písničkám. Na Blaníku vám dál bude hrát Iva.
0: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
8: Ano, pokračujeme dál, budu vám hrát hezké písničky, už mám připraveného Michala Davida, taky Petra Nováka, ne, Pavla Nováka, Krištofy, Lucku Bílou a bude tu i Mirek Táborský s dalším dílem pořadu Na cestách. No a v této hodině taky sečteme cyklisty. Tak zůstaňte naladěni, pohodový poslech a dobrý den.

0: Nádherná láska a Pavel Novák na Blaníku. 10 minut po 15. a to je, jak dobře víte, čas, kdy do našeho vysílání vstupuje Mirek Táborský a bere vás na výlet.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další historicky zajímavé místo. Za casus belli, tedy záminku vypuknutí 30leté války, se obvykle považuje pražská defenestrace a následné české stavovské povstání. Ovšem ještě před oběma událostmi se odehrál incident, který extrémně vyhrotil napjatou situaci. Jeho dějištěm se stalo podkrušnohorské město Hrob. Když v roce 1580 přešlo osecké panství pod správu pražského arcibiskupství, žili v městečku Hrob pouhé 4 ryze katolické rodiny. Většinu obyvatel tvořili vyznavači reformovaného proudu křesťanství, ale nepatřili k žádné z radikálních větví. Převážně to byli umírnění utrakvisté, případně luteráni. Poté, co císař Rudolf II. Známým majestátem zaručil nekatolíkům náboženskou svobodu, se zdejší protestantští měšťané pustili do výstavby svého chrámu. Svatyni si ale neužili dlouho, neboť 27. září 1614 byla na příkaz katolického arcibiskupa Jana Lohélia zapečetěna. Právní spory se vlekly a všechno vygradovalo jednoho prosincového dne roku 1617, kdy do hrobu vtrhli Lohéliovi ozbrojenci a protestantský kostel vypálili. Arcibiskup tento čin obhajoval tvrzením, že svatyně byla zbudována bez povolení na klášterním pozemku. Každopádně pohár trpělivosti a napětí tehdy přetekl. Cesta k zemskému sněmu, osudové defenestraci a válce se otevřela. I když ozbrojenci tehdy chrám také rozbořili, zachovali se z něj alespoň základy. Ty byly objeveny úplně náhodou v roce 1913, prošly konzervací a důstojně je lemuje příjemný parčík. Kromě pozůstatku protestantského kostela vás tu čeká přívětivé náměstí s početným souborem barokních soch. Dominuje tu i temná vysoká věž nad střechami okraje centra, která náleží někdejšímu evangelickému kostelu postavenému ve stylu těžkopádné německé secese. Podkrušnohorské město Hrob proto za návštěvu určitě stojí. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Lucie Bílá má ráda život. To je můj člověk, já taky. A moc se mi líbí, jak se Lucie v tom průběhu času mění. Jo. Z té rebelky, já si pamatuju, když nosila ty paruky a ty velké kříže. Tenkrát vystupovala v Jabloneckém divadle, byla jsem tam s mojí kamarádkou, protože její maminka dělala ředitelku tehdy divadla v Jablonci nad Nisou. A mohli jsme se s ní potkat v zákulisí, pro nás to tenkrát byla velká věc. A musím říct, že když to porovnám s tou dnešní dobou, jak Lucie Bílá vystupuje, vypadá, mluví, jak se chová, tak udělala jako obrovský kus cesty. Ale je to její cesta a je skvělé, že se jí uměla najít. Tak i vám samozřejmě přeju, abyste našli svoji cestu a našli sami sebe, protože to je v životě největší výhra. Za chviličku Karel Gott, Když muž se ženou snídá, a taky Poetika a půlnoc. Jsme Blaník, hezké odpoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Už jsem to avizovala, teď se na to společně na Blaníku podíváme, na sčítání cyklistů. Jak to vypadalo v letošním prvním pololetí ve Zlínském kraji? To ví mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dále roste.
0: Já ještě doplním, že jenom ve Zlínském kraji je 2227 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek. Tak hlavně opatrně a vždycky, přátelé, s helmou. A teď už se zase vracíme k písničkám. A já se loučím, mějte se báječně. Přeju vám hezký zbytek dne, za chvilku kolega Jirka Frelich. No a zítra se potkáme v Mariánských Lázních. Těším se na vás, pokud tam dorazíte. Čeká vás další letní koncert Rádia Blaník.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejší.

0: Prázdniny jsou tady.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Léto s Blaníkem. Léto s Blaníkem.
1: Check it out, check it out.

0: Fun Factory na Blaníku, Jirka Frelich přeje krásný čtvrtek, hezké odpoledne a těšte se po 16. na písničku Valdemara Matušky. Písničku Z noci na Karlštejně. Do věží taky Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Single X, Dovolená.
1: Chci tě vzít na dovolenou. Tam
0: hezky česky hraje Blaník celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku po ránu polojasno, ovšem na horách čekáme dopoledne spíše oblačnou oblohu, místy i s deštěm. Během dne pak bude oblačnosti postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 18 až 22 a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už je tu doprava.
12: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz
10: Blaník za volantem.
11: Na Frýdecko-Místecku na silnici 3. třídy u Staříče bouralo osobní auto a nehoda se vyžádala zranění. Se zvýšenou opatrností tudy Kyvadlově projedete. Na Kroměřížsku na silnici 3. třídy v Soběsukách u obecního úřadu zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. I tady dejte pozor. Na Kroměřížsku v Holešově v Palackého ulici boural osobák. Z něho navíc na vozovku vytekl olej a na D1 na 318. kilometru směr Ostrava jsou v sobě dvě osobní auta a nákladák.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: U náměstí ztroskotal nový český vojenský vrtulník. Mezi Jihlavou a Táborem nejezdí vlaky. Solo cestování se stává novým fenoménem. Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na palubě v té době bylo 5 vojáků, jeden nehodu nepřežil. Na místo tragédie míří ministr obrany Jaromír Zuna a armáda až do vyšetření příčiny neštěstí pozastavila provoz všech nových vrtulníků systému H1. U Chýnova na Táborsku zasahují záchranáři u srážky osobního vlaku s nákladním autem. Provoz Jihlava Tábor stojí. Řidiče nákladňáku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Českých Budějovicích a 3 zraněné z vlaku, včetně strojvedoucího, ošetřili v táborské nemocnici. Podle posledních informací jeden vůz vlakové soupravy vykolejil. Na dovolenou vyrážejí Češi stále častěji bez doprovodu. Nejpočetnější skupinu tvoří třicátníci a pak lidé nad 55 let a převažují ženy. Více říká ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
15: U vypsaných zájezdů cestovních kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko.
14: Já ještě doplním, že práce na dálku a sociální sítě boom solo cestování ještě víc umocňují. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskými orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že s transformací pomůže. Tím zprávy končí a u mikrofonu už já, na mě se usmívá Jirka Fréli.
0: Je to tak, hezký čtvrtek přeji.
16: Jirka Frélich
17: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu 16. hodina do studia Rádia Blaník se pořádně opřelo sluníčko. Já si myslím, že dnes bylo docela i chladno od rána, tak to jsme rádi, že taky svítí sluníčko. A před námi Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc, anebo Valdemar Matuška a velmi pěkná písnička Z noci na Karlštejně. Tak si užijte české na Blaníku. Hrajeme si hezky.

0: Shakira teď na Blaníku a včera touto dobou, tedy po 16. hodině, jsme přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl fotbalový internacionál Láďa Vízek a došlo také i na sobotní začátek naší nejvyšší fotbalové soutěže.
1: Už se opravdu na víkend těším, protože takový Brno, Sparta, to bude fuška pro Spartu, že jede hned první kolo na nováčka, tak. Zbrojovku, která je na ně připravená. Bude to zajímavá liga naše.
2: Láďo, jedním slovem, kdo vyhraje ligu?
1: Slavie Praha.
0: Tak v tom má jasno. Láďa Vízek, moc zdravíme, včerejší povídání bylo super. Dejte si třeba repete na stránkách radioblaník.cz a nebo si pusťte, pokud vám náhodou včerejší rozhovor po 16. hodině unikl. Kdybyste chtěli i vidět video, i to pro vás máme už brzy na YouTubeovém kanále Rádia Blaník nebo taky na webu radioblaník.cz. Teď ale keks a písnička Víš. Hrajeme si hezky česky.

0: To jsou Činasky a písnička Kapradí. Ve hře je 5 000 korun, vy to moc dobře víte. No a protože naše posluchačka úplně nebyla nejúspěšnější, tak už jsme to zvýšili na 10 000 korun. V našem vysílání hledáme písničku Slunce dál svítí. Svítí nám sluníčko taky klidně na dovolené, o tom bude také písnička Xindla X. Xindl X složil písničku Dovolená, je to letošní letní novinka, mimochodem prý mu to poradila manželka, aby psal o něčem pozitivním, jako je taková dovolená. Jak to dopadlo, mnozí už znáte, a kdo ne, tak za chvíli na Blaníku.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než 1000 spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě na OnePlay.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
13: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
12: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
13: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
12: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
13: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
14: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: slovenská skupina No Name.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Velmi důležitá kapela, která má totiž ve svém čele Igora Tymka. To je ten hlas, který si zaspíval i blanickou písničku Slunce dál svítí. Je tedy potřeba vědět, kdo nám zpívá v blanické písničce. Igor Tymko tam je.
2: Slunce
0: písnička vznikla ke čtvrtstoletí Rádia Blaník. Hodně jsme o tom napsali na webu radioblaník.cz. Vypsali všechny interprety, tak kdybychom náhodou písničku pustili celou, jakože teď to byla pouze ukázka a už nám voláte, tak kdybychom pustili celou, na konci té písničky musíte být první na telefonu 800 109 109, pokud s námi chcete soutěžit o peníze. Ve hře bývá 5000 korun. Stejně jako včera se dovolala Petra a dostala otázku, kdo pak nám zpívá v této části písničky.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: No a tak se ptala včera odpoledne i Valecká Petry.
4: Netuším.
0: Tak zkuste. Tuším
4: Koláře, Petra.
5: Petr Kolář, jo?
4: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
5: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: No je to tak, ani jedna varianta, kterou řekla naše posluchačka Petra, tak nebyla ta správná. Vy to víte? Zkuste to, až nám zazní písnička Slunce dál svítí. Dovolat se na konci písničky na 800 109 109. Hrajeme tedy běžně o 5000 korun, ale protože Petra nevěděla, tak těch 5000 přesouváme do další hry a bude to už o rovných 10 000. Tak držím palce.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Na Blaníku za chvíli taky ABBA anebo skupina Olympic.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
18: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
19: Letní noci jsou ty nejkrásnější.

0: Jerotrová, písnička z Kořápky ořechů, krásná písnička na Blaníku a bude 17. hodina za pár minut. Těšte se po zprávách třeba na Hanu Zagorovou.
1: Lipičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy.
0: Taky Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, každá trampota má svou mes. Reddy Kirken a 1+1. Když si sečteme 1+1, tak nám vyjde, že Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Počasí.
3: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pátek bude na Moravě a ve Slezsku nejprve polojasný, na horách nicméně dopoledne může být oblačnost zvětšená a sem tam může i pršet. Během dne pak bude oblačnosti postupně ubývat. Teploměr v maximech ukáže 22 stupňů. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu s omezením a se zdržením v koloně. Na Hlídecko-Místecku na silnici třetí třídy u Staříče bouralo osobní auto. Nehoda se vyžádala zranění, se zvýšenou opatrností tudy kyvadlově projedete. Na Kroměřížsku na silnici třetí třídy v Soběsukách u obecního úřadu zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. I tady si dejte pozor. A na D1 na 316. kilometru směrem Ostrava nepřehledněte porouchané vozidlo. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Na letišti v Náměšti visí černý prapor. Prezident jednal s ministrem dopravy. Čtvrtině obyvatel Kroměříže neteče voda. Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Při pádu armádního vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou zemřel jeden voják. Další čtyři členové posádky jsou zranění, z toho dva velmi vážně. Do areálu dorazil ministr obrany Jaromír Zuna a vyšetřovatelé, kteří mají objasnit příčiny pádu. Do té doby armáda pozastavila provoz vrtulníků Venom a Viper. Hlavním tématem schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu k veřejným rozpočtům, kterou Petr Pavel včera vetoval. Pokračuje šéf rezortu dopravy Ivan Bednárek.
8: Dotkli jsme se teda i toho, jak se tvoří rozpočet a jak se peníze půjčují. Z mého úhlu pohledu jsem vysvětloval, argumentoval jsem, že investice, které vláda chce provést, se prostě bez změn v rozpočtování nedají udělat.
7: Oba se shodli, že náklady dopravních projektů musí odpovídat jejich přínosům. Při havárii vodovodního potrubí nedaleko centra Kroměříže se zranili dva lidé. Jednoho transportoval vrtulník na urgentní příjem do zlínské nemocnice a dalšího záchranáři převezli do nemocnice Kroměříž. Čtvrtina města je bez vody, dodávka by se měla znovu obnovit večer. Soud prodloužil vazbu obviněným z útoku na zbrojovku. Celkem je v kauze žhářského útoku na objekt v pardubickém průmyslovém areálu zadržených 11 lidí. Z toho 4 budou mít vazbu o 3 měsíce delší. Vinu dál odmítají a tvrdí, že s březnovým požárem nemají nic společného. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje Jirka.
9: Ano, těším se, 17. hodina před námi.
2: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
9: A ve čtvrtek je to ten správný čas, kdy přivítáme v našem vysílání taky krajánka a tím je Martin Císař vyrazil směr Mariánské Lázně, protože tam vyrazí celý Blaník už zítra na další z letních koncertů. Radio Blaník. Martin se tedy přihlásí za pár minut, do té doby třeba tato písnička Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna, každá trampota má svou mes.

0: italská písnička Tornero teď na Blaníku a zpátky do naší krásné země.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Do terénu se vypravil prázdninový krajánek a já zdravím Martina Císaře, ano, Mariánské Lázně.
3: Zdravím pana starostu 13-tisícového města Mariánské Lázně Martina Hurejčíka. Povězte nám za ty poslední 4 roky, co se vám ve městě nejvíc povedlo, z čeho máte radost?
4: Tak toho je spousta. Jedna z prvních věcí je asi rekonstrukce fontány, která byla ve velmi špatném stavu, protože nikdy neprošla rekonstrukcí, tak to se nám podařilo ve velmi krátké době. Samozřejmě opravy infrastruktury města, tak aby se nám tady lépe a hezčí žilo a aby i naši hosté v Mariánských Lázních, klienti lázní a cestovatele byli spokojení.
3: Co plánujete do budoucna?
4: Do budoucna samozřejmě pokračovat v práci, pokračovat v té výstavbě infrastruktury, v rekonstrukcích a samozřejmě v tom, co je naše největší bohatství, aby jsme si ochránili svoje prameny, parky, přírodní bohatství, to, že jsme v UNESCO, to, že jsme jediné město na světě, které využívá všechny 4 přírodní léčivé zdroje a aby nám to zůstalo navždy.
3: Koncert Rádia Blaník se blíží, zítra to vypukne za 5:30 na kolonádě. U vás, ve městě. Jak se těšíte?
4: Tak samozřejmě těším se moc a těší se celé město a široké daleké okolí a já pevně věřím, že spoustu hostů z jiných částí České republiky, že se přijede podívat, protože taková akce je jednou za čas a Mariánské Lázně jsou přesně to město, kde tyto akce mají být a kde jsou nejkrásnější.
3: Počasí máte objednané, koukal jsem, že bude hezky. Tak se na vás moc a moc budeme těšit. A když jsme na Blaníku, posloucháte takhle Blaník?
4: Poslouchám Blaník, poslouchám ho velmi často, ať už v autě nebo v kanceláři, takže Blaník, super, jednička.
3: Tak jo, děkujeme, pane starosto, ať se městu daří vám taky a budeme se zítra těšit. Naslyšenou a naviděnou.
4: Naslyšenou, naviděnou zítra v Mariánských Lázních.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: Tak jste to všechno slyšeli, zítra Mariánské Lázně, hezky v podvečer to rozezvučíme, teď ale Reddy Kirken.

0: Legendární člen Beatles Paul McCartney a písnička Young Boy právě teď na Blaníku. Miraj a Chci tančit. To nás čeká za chvíli a taky jsem chtěl tančit, když jsem zjistil, jaký nás čeká víkend, protože sice teď několik dnů máme celkem pod mrakem, občas deštivo, no a teploměr dnes třeba přes 20 stupňů se dostal jenom výjimečně. Teploty přes 20 mají, ale dnes samozřejmě na jihu Moravy a také Zlínský kraj hlásí takové počasí. No ale léto to není, co si budeme povídat, něco málo přes 20 stupňů se mi zdá na léto pořád ještě málo. Zítra už se oteplí na 21 až 25 stupňů a bude většinou sluníčko. Je to příjemné počasí na takový blanický letní koncert a na něj už jsme vás pozvali třeba do Mariánských lázní zítra o 16:30, no ale koukám taky na sobotu a neděli. No a bude, ano, sluníčko a teploty 24 až 29 a v neděli až 30 stupňů Celsia. Pak se to zkazí v pondělí pracovní den, no a zase maximálně těch 24, ale o víkendu bude hezky.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
7: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
8: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
9: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Loňská písnička teď na Blaníku. O pár let zpátky se vrátíme, protože pro vás mám něco, co zní takto. A jestli pak vám to něco připomíná, mělo by. Je to celkem populární televizní znělka, ano, už pamatuje pár let, ale myslím si, že my si ji určitě budeme pamatovat taky, protože byla velmi populární. Tak pokud tušíte, do jakého roku se vypravíme, právě zítra po 9. hodině a tato znělka k tomu určitě pomůže, tak nás poslouchejte, protože v tajemném roce budete mít zítra náskok. Zase přidáme další nápovědy a písničky jenom z toho konkrétního tajemného roku a já pro vás budu mít za chvíli Mekyho Šbírku a nebo taky skupinu Krištof.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
8: Už tam bude.
9: Nech toho.
8: Naštěji už tam bude.
9: Přestaň. Štěj mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
14: Pohodové České rádio.

0: Blondie teď na Blaníku a 6. hodina večerní před námi a po 6. Pepa Wagner s písničkou Nezapírám.
1: Já nezapírám to, že se mi stýká.
0: Tak hezky česky bude hrát Blaník, ale hned po zprávách Petr Kolář. A taky Slza Celibát.
1: Chci dál spát spolu za celibát.
0: Na Blaníku hrajeme celé léto hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Blaník, počasí.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku ráno polojasno, na horách ale může být dopoledne oblačnost zvětšená i s deštěm. Během odpoledne pak bude mraku ubývat. Teploty vyšplhají na 18 až 22. O počasí všechno, míříme na cesty.
12: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Blaník za volantem.
11: Na Přerovsku na trase z hranic na Valašské Meziříčí v Hustopečích nad Bečvou se srazila 3 osobní auta. Místem se zvýšenou opatrností projedete. V Ostravě ve Výškovické ulici na úrovni kina Luna jsou v sobě 2 osobáky. I tady čekejte potíže, zdržení je zatím minimální. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu na kruhovém objezdu jsou v sobě 2 osobáky. I tady buďte pozorní a očekávejte zdržení v koloně. A pozor taky na dálnici D55 na 23. kilometru směrem z Hulína na Otrokovice. U krajnice stojí porouchaná dodávka, taky nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou zprávy s Hankou.
13: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Ministr obrany zahájil v Náměšti vyšetřování. Na Táborsku vykolejil vlak. Zbytek vyhořelé budovy ve Zlíně musí k zemi. Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. K pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou došlo v závěrečné fázi výcvikového letu. Zřítil se při přistání z výšky asi 50 metrů. Nehodu vyšetřuje komise ministerstva obrany. Pokračuje šéf rezortu Jaromír Zuna.
16: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr. Byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
15: Pád vrtulníku nepřežil jeden voják a 4 další jsou zranění, z toho 2 velmi vážně. Kvetované novele o rozpočtových zákonech se sněmovna vrátí v srpnu. Zákon umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužení státu. Koalice prezidentův nesouhlas kritizuje a plánuje ho po vládních prázdninách 25. srpna přehlasovat. Na přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku po srážce s nákladním autem vykolejil osobní vlak. Nehoda zastavila provoz vlaků z Chýnova do Tábora. Omezení na trati potrvá po dobu vyšetřování podle odhadu drážní inspekce až do půlnoci. Řidiče nákladňáku a tři zraněné z vlaku rozvezli záchranáři do nemocnic. Zlínský stavební úřad nařídil neodkladnou demolici ohněm poničené budovy v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt poničil požár, který vypukl 9. července. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Tolik zprávy, mějte hezký večer s Blaníkem a s Jirkou.
0: To jsou teda zprávy, něco veselého, Haně?
15: Já vím, bohužel.
0: Tak bude hezkýho víkendu.
15: Má být vlastně, má to být, je krásně, pravda. Předpověď ano. Slibuje konečně sluníčko a léto.
0: Ano, je to tak.
3: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: A my slibujeme, že takový náznak krásných teplot přijde už zítra, protože 25 a k tomu ještě písničky Petra Koláře. To nás čeká v Mariánských lázních. O tom víc za chvíli, teď ten slibovaný Petr Kolář a písnička Ještě, že tě lásko mám. Za pár vteřin 18. hodina na Blaníku si hrajeme hezky česky. Krásný čtvrtek.

0: slza a už o tom byla řeč taky po zprávách, že Petr Kolář a naše blanická kapela a taky Olga Lounová. Taková je sestava zítřejšího letního koncertu Rádia Blaník. Míříme do Mariánských lázní.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A v tuto chvíli už letní koncert bude zítra v plném proudu. Začínáme za 5:05 odpoledne na kolonádě Mariánské lázně. Ta atmosféra, krásné počasí, jak jsme se přesvědčili už od předpovědi meteorologů, nás čeká taky zítra, takže si zaspíváme s blanickou kapelou i v Mariánských lázních klidně a nahlas. Slunce dál svítí a spoustu dalších hezkých písniček. Doražte, vemte sebou dobrou náladu, protože vstupné se ani zítra neplatí. Na náš letní koncert Rádia Blaník v Mariánských lázních se moc těšíme. Tak doufáme, že vy taky.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za 3 minuty už bude 6:45, s vámi Rádio Blaník, tady písnička od zpěvačky Mel C a za chvíli i Plavci a Inženýrská. Užijte si i dnešní podvečer.

0: Nicky Jam a Enrique Iglesias a letní hit El Pardon právě teď na Blaníku a dáme si taky Dalibora Jandu.
1: Vždycky jsem to já.
0: Vždycky jsem to já, pokud rádi máte v ruce kytaru a třeba u táboráku zpíváte, tak si užijete zase o víkendu, budeme pro vás mít krásné písničky. Něco málo jsem naznačil teď, něco málo přidám za pár minut, tak se těšte taky na hezké české a přidáme taky kabáty, co říkáte.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
13: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
12: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
13: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
14: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
15: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Freddie Mercury a písnička Love Kills a už to přijde, přijde víkend a taky přijdou písničky k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: A do studia zrovna přišel Martin Ledinský a toho využiju, protože Martin vás bude v sobotu a v neděli provázet písničkami k táboráku. Je to tak?
3: Je to tak, ahoj Jirko.
0: Ahoj. Já musím říci, že pokaždé tam je jedna nedvědovka zpívaná živě. Mně se líbilo, jak zpívali Růže z papíru.
4: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: No a můžeme už teď prozradit, co bude příště?
3: Ne, nemůžeme. Nemůžeme, je to tajné do poslední chvíle, takže budete si muset počkat každopádně. Dej malinko hlasitěji to, co pod námi teď hraje. Ta harmonika, jo, ona je vlastně příjemná, ale zároveň je trošku taková jako do uší moc hr, jo. Takže já vždycky si to musím jako stlumit, jo, když tohle to pode mnou hraje, ale jinak je to moc hezké. Já jsem dokonce na harmoniku hrál, když jsem byl malý, na to tu foukací takovou, jo. A všem to rvalo uši a já jsem si říkal, co blázni, všichni mi za to nadávali, že na to jako hraju. A potom jsem vlastně zjistil tady na Blaníku, že to trošku opravdu ty dospěláky rve, jakoby za uši, ale tak jako příjemně.
0: Dobře, tak Martin se nám rozpovídal, každopádně Martin s vámi bude taky dnes po 19. hodině, protože má písničky, které jste si tady přáli.
3: Vybrali jste si je, přesně tak, a co jste si vybrali, to vám taky zahrajeme.
0: Tak, co jste si vybrali, to si uslyšíte dneska večer po 19. s Martinem Ledinským a nezapomeňte v 18 hodin v sobotu a v neděli písničky k táboráku.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.
0: No a Jirka Frelich přeje krásný čtvrtek, užijte si i další minuty s Blaníkem, před námi Pepa Wagner a písnička Nezapírám a taky Lenka Filipová. Mějte se hezky a hezký víkend.

0: všechno svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém blaníku.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav.

0: Za 4 minuty bude 7. Dobrý večer, Blaníci. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. No a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Jiřího Schellingera.
1: Je tak báječný.
0: A kdo?
1: Švihák Lázeňský.
0: No jasně, Švihák Lázeňský. Pak tady bude i Pyžamo od skupiny Botox. A nebo Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Na Blaníku mám celé léto, hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 11 až 5 stupňům a místy se mohou objevit slabé přehánky. Ráno nás sice probudí sluníčko na severovýchodě a během dne přechodně i jinde čekejte, ale většinou oblohu plnou mraků. Ojediněle se na severovýchodě objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty se dostanou na 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů.
3: Na okno nebo na auto?
4: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
4: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
4: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Za minutu a půl bude 7, přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání a to znamená, že teď budeme celé 2 hodiny a vlastně i o něco déle hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň 3 pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Libor, přejeme všechny no nejlepší. Za chvíli tu bude první vaše přání a to s písničkou Švihák lázeňský od Jiřího Schellingera, ale teď na rozjezd Iveta Bartošová.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Iveta Bartošová a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Švihák lázeňský od Jiřího Schellingera. A písničku vybrala paní Hana z Humpolce, která píše: zahrajte našemu kamarádovi Zdeňkovi Královi z Hořic u Humpolce k jeho dnešním 60. Všechno nejlepší přejí přátelé a kamarádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Schellinger a teď už je před námi Karel Gott s dcerou Charlotte a Srdce nehasnou napsala Markéta z Budislavy u Soběslavy. Pro mého tatínka Ivana Grófa k jeho 56. narozeninám. Milý tatínku, přeji ti z celého srdce vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a i když tě někdy zlobím, mám tě moc ráda. Tvá dcera Markéta. K přání se připojuje vnuk Adam, Jarka a Veronika s Pavlem. Napsala taky Veronika z Velkého Meziříčí. Krásný večer, Blaníčku, dnes by oslavil 75. narozeniny pan Zdeněk Dufek z Velkého Meziříčí. Posíláme to nejkrásnější přání tam nahoru. Krásné nebeské narozeniny, tati, stále vzpomíná dcera Veronika s rodinou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
2: Laskavá

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Pusa od skupiny Činasky. Napsal prvňáček z Předboje. Šesťando, posílám ti pusu přes rádio, tobě do Poreče. Šesťando, jsi úžasná, skvělá, jsem rád, že tě mám, je mi s tebou božsky a neměnil bych. Miluji tě a moc mi chybíš, tvůj prvňáček.

ESG. Na Blaníku Činasky teď už Jaromír Nohavica. Napsala Radka Stachova. Milí rodiče, 43 let kráčíte životem. Společně jste překonali radosti i starosti, vybudovali domov plný lásky a dali nám ten nejkrásnější dar – rodinu. Děkujeme vám za vaši lásku, obětavost, trpělivost i sílu, kterou jste nám každý den předávali. K vašemu výročí přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho dalších společných let, naplněných radostí, smíchem k lidem a láskou. Ať vás stále provází štěstí a ať jeden v druhém nacházíte stejnou oporu. Z lásky děti a vnoučata, tak z Blaníků blahopřejeme a hrajeme Jarka Nohavicu.

Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už pyžamo od skupiny Botox, napsala Anna z Hrabětic. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji dceru Kristýnku Martinkovou k jejímu zítřejšímu svátku. Přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a že jí moc miluji. To jí přeje její maminka Anička.

0: Botox na blaníku, teď už Jakub Smolík jen blázen žárlí. Napsala Zdenka z Plzně. Krásný večer všem s rádiem Blaník. Prosíme, zahrajte písničku Míše Urikové a jejím kamarádkám Simče a Ivance, které se již chystají na letní pobyt do Pivoně u Domažlic, a aby jim to balení šlo lépe od ruky. Posíláme jim písničku Holky, těšíme se na vás a podpisy Z a A.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Na rádiu Blaník dohrává Jakub Smolík. Za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Voxel a M.
1: Hodíme si mašli, ale my dva jsme se našli.
0: A na vaše přání taky Michal David a za chvíli skupina Lucie s písničkou Marie. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Napsání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A před námi skupina Lucie, napsal Josef z Vlašimi. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Marie od skupiny Lucie pro moji sestřičku k svátku. Děkuji a přeji hodně zdraví, bráška Pepa a pan Karel. Zdravíme taky do Zubří, odkud píše pan Alois. Děkuji svojí rodině, že je tu vždy se mnou. Tak hrajeme a přejeme krásný večer.

0: Na Blaníku skupina Lucie, teď už Michal David a Valčík pro mámu. Napsala Karolína z Horního Podluží. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji milovanou maminku Ivetku k jejím dnešním narozeninám. Maminko, mám tě moc ráda, tvá dcera Karolínka. Ze Stochova píše Veronika, chtěla bych zahrát písničku svojí mamince se vzkazem, že jí mám moc ráda. A Pavel z Tábora píše, dobrý den, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mou manželku k významným 70. narozeninám. Milá Maruško, k tvým 70. všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody do všech dnů a ochranu Panny Marie. Ti ze srdce přeje Pavel a děti.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už je před námi Voxel a M. Napsala Jaroslava z Načeradce. Prosím o zahrání písničky pro naší vnučku k svátku. Přejeme hodně zdraví, babi, děda, Chuck a Maggie.

0: na Blaníku Voxel a M. Za 2 minuty bude 7:45 v písničkách na přání, za chvíli Bobr a Modýl.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen.
0: A do 8:00 stihneme taky Hanu Zagorovou nebo Ladislava Vodičku. Mějte pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.

0: chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Bez...
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už vyznání od bobra a motýla napsala Tereza Stachová. Kocourku můj, miluji tě z celého srdce, jsem ráda, že tě mám, nevzdám se tě, Jiříku můj, jsem ráda, že jsem tě poznala. Jsi ta pravá láska, už se tě nevzdám ani za pytel peněz, už jsi jenom můj zlatý přítel, tvoje přítelkyně Tereza.

0: Bobr a motýl na Blaníku, teď už Ladislav Vodička, řidič má tvrdý chléb, napsala Martina z Lužic u Mostu, zdravím Rádio Blaník. Prosila bych zahrát písničku pro mého manžela Kamila Čejku k dnešním narozeninám. Přejeme mu s dětmi, Kamilem a Nikol, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho šťastných kilometrů. To ti vše přeje tvá manželka Martina. Máme tě moc rádi.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda.

Je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Ladislav Vodička na Blaníku, teď už Hana Zagorová, Mít tě ráda, napsala Šesťanda z Předboje. Ahoj prvňáčku, posílám ti srdečný pozdrav od moře, každá vlna mi připomíná, jak moc mi chybíš. A jak se těším, až tě zase obejmu. Je tu nádherně, ale stejně mi nejvíc chybíš ty. Každý krásný okamžik bych si přála prožít s tebou. Posílám ti pusu přes mořské vlny, velké obětí a všechno, co cítím ve svém srdci. Měj se krásně, opatruj se a nikdy nepochybuj o tom, jak moc tě miluji.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
4: Radio Blaník. Tak to máš rád.

ty tu snídáš ve stoje. Je jako dát myšlenkám náhle správný směr, bez ovací a premiér, jen víno života.

sluze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším, tak to máš rád. Poslouchat šepot andělů, někdy mě tahat z malérů, to když je dešťů období.

let, kdo chce víc, když život úspěch nabízí a nesklízí už vůbec nic.

což tedy vážně nesnáším, ale jinak jsem vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: Na rádiu Blaník Hana Zagorová. Za 4 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už velmi brzy František Nedvěd s Helenou Maršálkovou.
1: My dva a s námi ranec plnej písní.
0: Těšte se taky na skupinu Tým. Nebo na Michala Tučného.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hlavně hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná a výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, při slabém větru až k 5 stupňům Celsia. Ráno bude obloha většinou polojasná až skoro jasná. Na severovýchodě a během dne přechodně i jinde většinou oblačná. Ojediněle se na severovýchodě objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Teď už František Nedvěd s Helenou Maršálkovou. A Marek z Hradce Králové vybral opravdu krásnou písničku, doslova ranec plnej písní to bude. A Marek píše, písničku posíláme pro Mirku Ticháčkovou k dnešním krásným kulatinám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a přečtených knížek. Tak užívej svůj den a ať se ti písnička líbí. To napsal Marek.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

To byla krása, ranec plnej písní od Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď je před námi Dua Lipa. Napsala Iveta z Českých Budějovic. Dobrý den, prosím vás o zahrání písničky pro mého manžela Libora k dnešnímu svátku od jeho oblíbené zpěvačky Dua Lipy. Děkuji, jste Bezva Rádio. No moc krát děkujeme. Okay.

Dua Lipa na Blaníku, teď už písnička od Pavla Calty a Pokáče, napsal Jirka z Litvínova. Přejeme vše nejlepší k tvému svátku, nejsou to sice narozeniny, ale ty stárneš, brácho, i ve svátek. Tak vše nejlepší ti přeje tvoje mamka, sestra Maruška, Belunka, Zajůlka a já osobně, brácha Jirka s dětmi, Valinkou, Vojtíkem a Amálkou.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už skupina Tým napsala Želva z Ostravy. Ahoj Blaníku, zahraj prosím Leničce, mé velké tajné lásce, které děkuji za krásný rok spolu. Děkuji, tak ono je dost možné, že to opravdu napsal ten Želva. Tak jo, hrajeme, pěkný večer.

0: Na Blaníku v tom těž létáme, protože tady je velká spousta vašich přání, tak pojďme na další z nich. Karel Černoch, Sen kaubojů, a napsal Ferdík z Čenkovic. Milí Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho Libora k dnešnímu svátku, jeho oblíbenou písničku. Vše nejlepší, hodně štěstíčka, zdraví ti přejí tvoje maminka, synovec Ferdík s Julinkou, holčičky Belunka s Adélkou, sestra Maruška a brácha Jirka a všichni z Perníkové chaloupky v Orlických horách.
1: Každý kluk

Na Blaníku vám zpíval Karel Černoch a teď už na vaše přání Verona napsala Renata z Jezeřan. Dobrý večer, prosíme o zahrání písničky pro Lukyho Cahy k dnešním 19. narozeninám. Narozeniny mají být radostný den, tak ať se ti splní nejeden sen. Všichni tě máme strašně moc rádi, tak dovol nám, abychom ti vše nejpřáli. To přejí mamka, taťka, Vaneska, brácha Milan, Gabča, Maty, Beátka, strýc Martin, teta Feny a bratranec Peťa. Zdravíme taky do obce Blíže Vedli, odkud píše Miroslav. Všechno nejlepší k tvým 50. narozeninám ti přeje manžel Mirek. Moc tě miluji. Tak a teďka je tady už Verona. Na mě nečekej. Tak hezký večer s Blaníkem. Na mě.

Jo, vlk taky sliboval. To byla Verona na Blaníku, teď už Michal Tučný, báječná ženská. A napsala paní Anna z Veselí nad Lužnicí. Milý Blaníčku, zahraj prosím Bohumilovi Petru z Veselí nad Lužnicí. Bohouši, nedělej si z toho nic, že ti je o rok víc. Krásné půlku latiny ti přeje manželka a sousedka, tak všechno nejlepší.

0: Michal Tučný na Blaníku, za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát na vaše přání, těšte se na Janu Kociánovou. To teda zahoďte starosti, pokud nějaké máte, to je jasná věc. No a dál chystáme taky Jaromíra Nohavicu, objednali jste písničku Máma mi na krk dala klíč a za chvilinku tady bude Tabáček od skupiny Činasky. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: přání
1: na Rádiu Blaník.
2: A teď už tabáček od Činasek. Napsala Irena z Kozolub. Milovaný taťuldo, k tvému dnešnímu svátku ti přeji jen to nejlepší, moc zdravíčka, lásky, trpělivosti, hlavně nespočet šťastných chvil a kilometrů na motorkách, které tak rádi společně prožíváme. S láskou přeje dcera Irenka s mamkou. Zdravíme taky do Humpolce, odkud své přání poslala Ivana. Milý Oníčku, můj, šíleně moc tě miluju. Záleží mi na tobě, nikdy nechci být bez tebe. Chci, aby si věděl, že tu jsem vždy pro tebe. Miluju tě, tvoje Ivečka.

Činasky na Blaníku, teď už Jana Kociánová, Zahoď starosti. Napsala Renata z Mnichovic, naše milovaná maminko a babičko Jolanko, k tvým dnešním 59. narozeninám ti přejeme moře lásky, zdravíčka a taky pořádný ranec peněz do pytlíčka. K tomu ti přejeme pevné nervy z ocely, abys měla s tou naší bandou vnoučat z jejich křiku a lumpáren pořád svatou trpělivost. Máme tě moc rádi a pořádně ten poslední rok s 50. na krku oslav. Všechno nejlepší přejí dcery Máňa a Mánička a vnoučata Jaroušek, Sofinka a Ajík.

0: Na Blaníku jsme zahodili starosti s Janou Kociánovou a teď už je před námi Jaromír Nohavica, napsala Tereza z Reštejna. Chtěli bychom poslat písničku naší šumavské kuchařce Gábině a zároveň poděkovat za její práci, co všechno zvládá a hlavně výborně vaří.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký.

schodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

zavladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Jaromír Nohavica na Blaníku za 2 minuty bude 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny ještě Eva Farná.
2: Mám buky jako skřín, co na plat, když k tomu...
1: A nebude chybět ani Karel Gott a za chvilku skladba Happy Together. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A písničku Happy Together objednala Anna z Rodinova. Dobrý večer, prosíme o zahrání pro moji nejúžasnější sestřičku, která dnes slaví 20. narozeniny. Milá Haničko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, plnou knihovnu hokejových romancí a samé ukázněné návštěvníky na zámku Žirovnice, kde tak vášnivě a zapáleně už třetí léto provázíš. Tvoje sestřička, máma a táta, PS, zdravíme na zámek Žirovnice.

Laníku, posloucháte písničky na přání a teď je před námi Karel Gott. Když jsem já byl tenkrát kluk, napsal Martin z Mohelnice. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro pana řidiče autobusové linky 242 k jeho dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. Kamarádi ze sauny.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Eva Farná, píše Radka ze Skotnice. Pro naší Vicky Žábu, ať má hezké prázdniny a konečně začne poslouchat mamka. Napsala taky Žaneta z Opavy, přejeme naší Zuzance všechno nejlepší k jejím narozeninám. Máme tě rádi, bublinko.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Eva Farná na Blaníku, teď už Iveta Simonová s Milanem Chladilem a Sladké hlouposti. To je písnička, kterou vybral Milan z Pardubic. Pro dnešního oslavence z Trusnova a společných 466 měsíců života přeje Jarce všechno nejlepší a veliké děkuji, její manžel.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky.

0: Iveta Simonová s Milanem Chladilem na Blaníku. Za 3 minuty bude 9. V příští hodině budeme ještě chvíli hrát na vaše přání. Vybrali jste taky třeba skupinu Kryštof. Život je krásný i na konci světa. Vesmír se básní, ta nejhezčí věta má. Dále narozeninovou od Olgy Lounové. Antonína Gondolána tady taky vidím. Čekej a neplakej, vždyť mě se nechce do daleka. A další písničky, tak určitě zůstaňte s námi, na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně celé léto taky hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 11 až 5 stupňům a místy se mohou objevit slabé přehánky. Ráno nás sice probudí sluníčko na severovýchodě a během dne přechodně i jinde čekejte ale většinou oblohu plnou mraků. Ojediněle se na severovýchodě objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty se dostanou na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů.
2: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
1: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: Je skoro 9, přejeme krásný čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují. Život je krásný od skupiny Kryštof právě teď před námi. A napsal Martin z Hodonína. Dobrý večer, milý Blaníčku. Nechávám zahrát jen tak pro radost pro mého nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Posílá nejlepší kamarád Marťa z Hodonína.
1: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Krištof a teď už na vaše přání Věra Špinarová napsala Martinka z Prahy. Mami, přeju ti všechno jen to nejlepší, zdraví, spoustu radosti a lásky. Ať se ti vše daří, ať ti Ježíš žehná a Panna Marie tě chrání.

Věra Špinarová na Blaníku, teď už narozeninová od Olgy Lounové, píše Karolína z Libic nad Cidlinou. Pro mého brášku Bohouše v Rynovicích k jeho 23. narozeninám. Blbečku, přeji ti všechno nejlepší, mám tě moc ráda, sestřička Monička Kožíšková. Tak zdravíme Bohouši od nás z Blaníku taky, přejeme všechno nejlepší.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Čekej a neplakej od Antonína Gondolána, napsala Gabriela z Vítkova. Babičce Inge všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje dcera Gábina s dětmi Amálkou a Sebastiánem.

Blaníku dohrává Antonín Gondolán a teď už jdeme do finále, před námi poslední vaše dnešní přání. Půlnoční od Václava Neckáře a skupiny Umakart napsala Tereza z Vrbátek. Pro lepší směnu z Grand Lahůdek Vrbátky. Tak hrajeme a přejeme

0: Na Blaníku skupina Čechomor a za 5 minut bude 9:30. V Česku je čím dál více vysokoškolských studentů. Ve kterých oborech loni nejčastěji studovali, to se na Blaníku dozvíte za chvíli. A do té doby pro vás budeme mít Janka Ledeckého. Právě teď padá letadlo Jumbo Jet. A chystáme taky Roxette a nebo Elány. Hezký večer.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: prosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.

0: blázni.
1: Na Blaníku k vaší večerní pohodě Eláni. V Česku je čím dál více vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří pokračují ve studiu. To potvrzují i další data, která nám přiblíží Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
2: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
1: Nejvíce nových studentů loni zamířilo do oborů obchodu, práva a zdravotnictví. Tak pokud máte před sebou studium na vysoké škole, ať se vám pěkně daří a hlavně, ať je úspěšné. Za chvíli na Blaníku Marek Ztracený, Mike Oldfield a Maggie Reilly nebo Iveta Bartošová.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: to is that. Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až oblačná a výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, při slabém větru až k 5 stupňům Celsia. Ráno bude obloha většinou polojasná až skoro jasná na severovýchodě a během dne přechodně i jinde většinou oblačná. Ojediněle se na severovýchodě místy objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Celeva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
12: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
13: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
14: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Ještě tady, Broučku, vidíš?
6: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
7: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
6: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
7: Rádio

Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 24. července a svátek má Kristýna. Narozeniny dnes oslaví například folkový písničkář Michael Janík. Je známý hlavně z folkového dua Paleček a Janík. V němž zpíval a hrál s Miroslavem Palečkem. Janíkovi je dnes 81 let. Všem dnešním oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší. A teď jedna vzpomínka. Narozeniny by dnes oslavil tanečník a choreograf Vlastimil Harapes. Bylo by mu 80 let, ale tento svět opustil před 2 lety. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je pátek 24. července, dnes má svátek Kristýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8 ráno začíná na Českobudějovicku 27. ročník festivalu lidové kultury selské slavnosti Holašovice, potrvá do 26. července. Country a folk festival Pecka startuje v areálu koupaliště a to v 16:30 odpoledne, potrvá do zítřka. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Rokytnici v Orlických horách hostí od 14:00 odpoledne Arenskou pouť. Ta nabídne kulturní program, stánkový prodej, pouťové atrakce, řemeslný jarmark i poutní mše. V 10:00 dopoledne proběhne v Jablonci nad Nisou slavnostní otevření nové základny zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se záložním krajským operačním centrem. A dnes také startuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě. Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.